0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Ladíte Klasik Praha.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
9: Posloucháte Klasik Praha.

0: vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
0: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Tohle je Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 19. května. Jak ocenit umělecký výkon v oblasti hudby a divadla? Existují různá ocenění a

Velkou odměnou je vřelé přijetí publika a jeho potlesk. U jedné dámy však obdiv k jejímu umění postoupil ještě dál. Kam až a kdo byl onou divou, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme ukázku ze čtveročních období z jara z koncertu číslo 1 E dur. Nám třetí část hrál soubor Europa Galante pod taktovkou Fabia Biondiho. A po hudbě Antonia Vivaldiho je připravena skladba Čako Mapučínyho. Uslyšíme od tohoto operního skladatele jednu z méně známých písní. Je to píseň z cyklu tří písní Storiella d'amore a my ji uslyšíme v instrumentální podobě tak, jak ji nahrála klarinetistka Sharon Kam a Württemberský komorní orchestr Heilbronn. Předtím vám ale ještě prozradím, kdo byl onou divou, o které budeme dnes hovořit. Byla to Nellie Melba, vynikající australská koloraturní sopranistka. A když slyšíte její jméno Melba, respektive umělecké jméno Melba, pak se vám možná vybaví i jeden moučník. A nebylo to jediné jídlo nebo pokrm, které bylo po ní pojmenováno. Více v dnešním ranním vysílání, ale až po několika skladbách.

Slyšeli jsme píseň Storiella d'amore Giacomo Pucciniho v instrumentální podobě. Solo měla Sharon Kam na klarinet a doprovázel ji Württemberský komorní orchestr Heilbronn, který vedl Ruben Kazarian. 7 hodin 11 minut. Za chvíli ukázka ze slavného díla Bedřicha Smetany ze smyčcového kvartetu číslo 1 E moll Z mého života. Uslyšíme druhou část v úpravě pro orchestr a tím orchestrem, který nám zahraje tuto pěknou melodii, bude Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Bude to ale až za chvíli, ještě předtím tu mám pro vás předpověď počasí pro dnešní den a pro Prahu. Bude oblačno až polojasno, během odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Odpolední teploty vystoupají ke 20 až 22 stupňům Celsia.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky dohrál úpravu George Sela, známého smyčcového kvartetu číslo 1 e-moll z mého života. Místo toho slavného díla Bedřicha Smetany slyšeli druhou část. Dozněla 8:15 a budeme za chvíli poslouchat hudbu filmovou, a to tvorbu Elena Silvestriho ke snímku Návrat do budoucnosti z roku 1985. Předtím ale současnost, a to v pražských ulicích. Bohužel především informace o dopravních nehodách, které komplikují provoz. Jedna se stala v ulici Ve Žlípku, další je hlášena z Hornoměcholupské ulice. Buďte ale opatrní také ve Vršovicích, v Ruské ulici a v Plzeňské ulici. Na Praze 5 je rovněž hlášena dopravní nehoda.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
2: Klasik Praha.

Slyšeli jsme akvarel číslo 2 Friderika Delia. Hrál nám English Chamber Orchestra pod vedením Benjamina Britna, slavného skladatele, a jak jste měli možnost před chvílí poznat, také výborného dirigenta. 7:27, to je čas, kdy poprvé vstoupíme do našeho vysílání se jménem Nellie Melba. To je slavná australská pěvkyně, sopranistka, a ta se zapsala do srdcí a hlavně do sluchu mnoha a mnoha posluchačů a posluchaček. Měla proto, aby mohla studovat hudbu, poměrně dobré zázemí. Tatínek byl skotským přistěhovalcem do Austrálie a vypracoval se tam na zámožného stavitele. Peněz bylo dost, a tak mohla studovat hudbu, ale zdálo se, že Austrálie se pro ní stala malou. A tak se rozhodla studovat hudbu i v Evropě. Dobře udělala, protože Evropa proto byla jako udělaná, a pochopitelně zde našla skvělé pěvecké zázemí i to pedagogické, a stala se velmi slavnou. Její původní jméno však zní Ellen Porter Mitchell, po tatínkovi Mitchellovi Davidu. A vy za chvíli uslyšíte, proč si začala říkat Nellie Melba.

Slyšeli jsme krátký hudební vstup s českou hudbou do dnešního australského povídání. Ta česká hudba zněla díky Aně Paulové, skvělé klarinetistce, a Ivo Kahánkovi, vynikajícím klavíristovi. Zahráli nám první ze čtyř českých skic českého autora Karla Husy. Je přesně 7:30 a opět se vracíme k australské pěvkyni, které se říká Nellie Melba. Takový pseudonym nebo takové umělecké jméno si zvolila. Původně se totiž jmenovala Helen Porter Mitchell. A našla si právě ono jméno Nellie Melba velmi jednoduše. To Melba totiž znamená Melbourne. Alespoň podle tohoto města, kde se narodila, si vytvořila své umělecké jméno a zdá se, že bylo velmi úspěšně zvoleno. Ale hlavně byla skvělou pěvkyní. I když to na počátku, když se přistěhovala do Evropy, v Londýně nepoznali a tam zažila neúspěch. Začala tedy studovat v Paříži a brzy v Paříži i v Belgii, v Bruselu, zažila veliký úspěch. No a pak už jako slavná pěvkyně zažila úspěch i v Londýně, jako sopranistka v Covent Garden a pak i ve Spojených státech v Metropolitní opeře v New Yorku. Její repertoár byl sice malý, ale za to velkých rolí a navíc byla neskutečně velkého srdce. Například během první světové války Melba shromáždila velké částky na válečné charitativní organizace.

0: Slyšeli jsme slavnou tokátu, část ze symfonie číslo 5 Charlese Marie Widora. Hrál nám Leslie Pearson a my jsme slyšeli tuto skladbu v předchozích minutách. Teď už je 7 hodin 37 minut. My si dnes 19. května připomínáme slavnou australskou sopranistku, která se narodila před 165 lety. Bylo to 19. května roku 1861 a její umělecké jméno zní Nellie Melba. Byla jednou z prvních, jejich hlas byl zaznamenán na fonograf a také byla vůbec první, jejíž vystoupení přenášelo rádio. Byla tak slavnou, že v Austrálii najdete její podobiznu na australské 100-dolárovce. Získala mnoho ocenění, také bylo vystavěno její muzeum v Austrálii, což je dům vystavěný přesně podle plánu toho domu, který kdysi obývala. A obdiv k ní chovalo množství fanoušků, mezi nimi i francouzský šéfkuchař Auguste Escoffier, který vymyslel slavný moučník broskvovou melbu, což je dezert z broskví, malinové omáčky a vanilkové zmrzliny. Ovšem slavnou pěvkyni uctil i dalšími skvostnými pochutinami, třeba melba omáčkou, což je sladké pyré z malin a červeného rybízu, nebo melba toastem a nebo velmi vybraným jídlem, melba garniture, ke kterému potřebujete kuře, laníže, houby plněné rajčaty a také velité omáčku. Ale hlavně obdivovali její zpěv a tak vlastně všechna ta ocenění připomínají, jak silně se vrylo její umění do myslí tehdejších posluchačů. A my si budeme moci připomenout jednu roli, ve které excelovala. Byla to Mimi v opeře Bohéma Giacoma Pucciniho. Nyní nám přiblíží jednu z árií této role Sonia Jončeva. Zpívat bude za doprovodu orchestru Orchestra della Comunitat Valenciana Jana pod vedením Frederika Chasléna.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla árie Mimi z opery Bohéma Giacoma Pucciniho. Slavná role Nellie Melby. Nám ji připomněla Sonia Jončeva a orchestr Orchestra de la Comunitat Valenciana pod vedením Frederika Chaslena. Za 2 minuty bude 7:45 a my se v takovém čase budeme moci kochat jarem. A to nejenom tím, které prožíváme venku, ale i tím hudebním a dokonce i výtvarným. Neboť Ottorino Respighi se nechal inspirovat Botticellovským obrazem Jarom a my tak uslyšíme první část z Botticellovského triptychu pro malý orchestr. Hraje Pražský komorní orchestr pod vedením Petra Škvora.

0: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Jsme Klasik Praha.

Dozněla jedna z cigánských melodií z písňového cyklu Antonína Dvořáka. My jsme slyšeli aranžma Jiřího Kabáta pro smyčcové kvarteto. A tím, kdo hrál toto pěkné dílo, byli hráči Talichova kvarteta. 7 hodin 55 minut a ještě jedna skladba do 8. A tu nám přednese Luigi de Donato za doprovodu Collegia 1704. Pod vedením Václava Luxe uslyšíme árie z kantáty Acci Galatea e Polifemo od Georga Friedricha Händla.

0: Slyšeli jsme hudbu Georga Friedricha Händla, árii z kantáty Aci Galatea e Polifemo nám zpíval Luigi de Donato a doprovázelo kolegium 1704 vedené Václavem Luxem. Máme za chvíli 8 ranních hodin a my se také budeme moci zaposlouchat do dalších melodií i po 8 v rámci ranního vysílání. A bude tou první melodií, kterou uslyšíte po zprávách v 8 od Pabla de Sarasate, Andaluská romance. Ale nyní už zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek. Z toho až 2 do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Spojené státy prodloužily o 30 dní výjimku, která zemím umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech. Na síti X to oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí. 30-denní výjimku ze sankcí Spojené státy poprvé zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě. V dubnu toto opatření Washington prodloužil. Muzejním počinem roku 2020.

0: 2025 je projekt nového krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. Muzeum včera na slavnostním vyhlášení Národní soutěže muzeí v sídle Ministerstva kultury získalo cenu Gloria Musealis. Dalšími oceněnými počiny jsou projekt Venuše 100 Brněnského moravského zemského muzea a záchrana části sbírky automobilů Praga v režii Pražského národního technického muzea. Dnes bude nad Českou republikou polojasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přeháňky, s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 12. To je ze zpráv 8 vše, nyní už zazní andaluská romance Pabla de Sarasate.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme andaluskou romanci Pabla de Sarasate a hrál ji Josef Suk. My jsme také slyšeli hrát pražský komorní orchestr. Za chvíli předehra k opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Předtím vás ale ještě zvu k poslechu celé druhé hodinky našeho ranního vysílání, neboť v ní budete moci vyhrát dvě vstupenky na rodinný pořad Karneval zvířat, který pro vás připravil FOK, tedy Symfonický orchestr hlavního města Prahy. Je to opět setkání s hudbou pro celou rodinu, zvláště pro děti, ale užijí si i dospělí. Vstupenky pro vás máme na 30. květen od 16 hodin do kostela svatých Šimona a Judy. Poslouchejte nás dál a ty dvě vstupenky budou moci být i vaše.

0: Slyšeli jsme předehru k opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála nám Staatskapelle Dresden pod vedením Colina Davise a dohrála těsně před 21:45. Za chvíli uslyšíme třetí část koncertu S-dur pro trubku a orchestr Josefa Haydna. Předtím je tu ale ještě informace o dopravní situaci v Praze. V Trojské ulici pozor, leží tam předmět na vozovce. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností. V dalších částech některých komunikací došlo i k dopravním nehodám. Například na Pražském okruhu na 61. kilometru. Buďte ovšem opatrní také v Ústřední ulici, tam došlo k nehodě. Nehoda je hlášena také na výjezdu na dálnici D6 na trase Karlovy Vary Praha. No a ještě důležité upozornění se týká také dálnice D11. Tam došlo k hromadné nehodě hned na počátku na výjezdu z Prahy.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Co čteš, mami?
6: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
5: Já taky musím chodit do práce.
7: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
8: Šakalí léta, pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
10: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z díla Zdeňka Fibicha, poem z cyklu Snění. My jsme ovšem se zaposlouchali do hry orchestru, symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v úpravě právě pro tak velký symfonický orchestr pod vedením Václava Smetáčka. A symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK bude hrát hlavní roli i v nadcházejících minutách, a to kvůli naší soutěži, do které právě FOK věnoval dvě vstupenky. Tentokrát jsou to dvě vstupenky na koncert, který je určený především dětem, ale myslím, že si jej užijí i mnozí dospělí, tedy jako dospělý doprovod. Je to v podstatě rodinný koncert a když řeknu jeho název, už asi tušíte, s jakou hudbou se setkáte. Ten koncert nese název Karneval zvířat a navíc ještě dodatek workshop, protože před představením se budou konat výtvarné workshopy. O tom se můžete dočíst na webových stránkách FOK. Mluvím o koncertu, který se uskuteční 30. května od 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy. Je to setkání s hudbou Camille Saint-Saëns s jeho slavným karnevalem zvířat. No a ten vám připraví v kostele svatých Šimona a Judy 30. května od 16 hodin opravdu neočekávané zvraty a překvapení. Přijde král zvířat a naplní sál napětím. Vidíte také a uslyšíte hlavně kohouta a slepici, kterého by určitě v takovém pěkném prostoru nikdo nečekal. Proplujete také akváriem, proletíte se voliérou a možná vás vyděsí divoký tanec fosílí. Ale nakonec se před velkým finále vše uklidní s tancem Bílé labutě. A přijdou také dva klavíristé, ovšem hráčů ze symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK přijde pochopitelně do zálu mnohem víc a zprostředkují vám krásný zážitek z hudby Camille Saint-Saëns. To je tedy koncert 30. května v kostele svatých Šimona a Judy s názvem Karneval zvířat a workshop, na který jsou zvány především děti, ale pochopitelně i s vámi, s dospělým doprovodem. Dvě vstupenky můžete získat na tento koncert v naší soutěži, ale jedině, když budete dodržovat její pravidla. Ta najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz. A také, když zavoláte včas, tedy jako první správnou odpověď, a to na správné telefonní číslo, tím telefonním číslem je číslo 739 987 987. Prosím, volejte jenom po dobu následující skladby a hlavně si zkontrolujte, kdy jste naposledy vyhráli, protože je možné vyhrát znovu v naší soutěži až po 14 dnech od předchozí výhry. No a teď už se dostáváme k soutěžní otázce, bude nejspíš jednoduchá pro ty, kteří znají Karneval zvířat, ale ostatní si mohou tipnout. V partituře Karnevalu zvířat je mnoho zvířat, o některých jste slyšeli v úvodu této soutěže, a mě zajímá, jestli najdeme v partituře Karnevalu zvířat také slona. Najdeme ho tam nebo ne?

0: Dozněla skočná tanece číslo 7 C mol z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Válka a dohrál 9:05. A s tou předchozí skladbou také byla spojena soutěž. Konec skladby znamenal konec možnosti volat odpovědi na dnešní soutěžní otázku. A tak získáte dvě vstupenky na jeden z koncertů FOK, tentokrát určený zejména dětem nebo rodinám s dětmi. Je to koncert s názvem Karneval zvířat a workshop, který můžete vidět a slyšet v kostele svatých Šimona a Judy 30. května od 16 hodin. A v rámci tohoto zajímavého koncertu, neboť bude spojený s divadelními prvky, budete moci slyšet dílo Camille Saint-Saëns, známé opravdu velmi, protože je to opravdu moc pěkná hudba, Karneval zvířat. V něm se objevují části nazvané po různých zvířatech, třeba antilopy, želvy. A já se ptal na to, jestli se tam objevuje v partituře také slon. A skutečně ano, objevuje. Vy jste to věděli, kteří jste volali. Správná odpověď opravdu byla ano, slon tam je a jako první mi to potvrdil pan Josef Balda. Gratuluju ke skvělé výhře.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla druhá část svity číslo 1 Arlézanka Georges Bizeta. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Pavla de Špalia. Dohrál v 8 hodin 40 minut a my nyní budeme poslouchat hudbu velmi starou. Zaposloucháme se do ukázky z děl Bertranda de Basile a Jeana Baptista Lullyho. Je to nahrávka jejich tanců, je to nahrávka dalších skladeb francouzských barokních skladatelů. My uslyšíme část nazvanou Prolog Rigaudon, Suite Rigaudon a uslyšíme ji v podání souboru Les Musiciens de Saint-Gilien pod vedením Françoise Lazareviče a právě tohoto dirigenta a hudebníka uslyšíme také hrát solo na dudy.

Dozněla barokní skladba, ukázka z děl Jeana Baptista Lullyho a Bertranda de Bassy. A my se zaposlouchali do sola Françoise Lazaraviče na solové dudy. Zároveň ovšem vedl i doprovázející soubor Les Musiciens de Saint-Julien. Nyní je 9:15 a my se budeme moci nechat opájet tóny Erika Satieho. Uslyšíme krátkou skladbičku Grand Ritornelle v podání Susan Manoff.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
4: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: S jarem se probudila svěžest.
6: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
6: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
4: Amorino. Umění italského gelata.
7: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme třetí část slovácké svity pro malý orchestr Vítězslava Nováka. Hrála Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka a dohrála 5 minut před 9. A těch 5 minut ještě naplní jedna pěkná skladba. Ta pochází od Ralpha von Williamse. Zaposloucháme se do 5 písní, což je název třetí části anglické lidové svity.

0: Doznělo 5 písní, třetí část anglické lidové svity Ralpha Vaughan Williamse. Byla to závěrečná skladba dnešní ranní nabídky Rádia Klasik Praha. Ovšem naše rádio, jak víte, vysílá 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. A tak má pro vás připraveny nejenom pěkné skladby, ale i zajímavé pořady. Ovšem během dne jsou to především bloky propojené jedním z moderátorů nebo moderátorek. Filip Sichra právě teď končí, ale za chvíli už vás bude provázet naším programem dopoledním blokem Ondřej Fischer. Filip Sichra vám tedy přeje krásné úterý.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 7 minut po 9. 19. května. Svátek dnes slaví Ivo a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás jako obvykle touto dobou zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM, ale můžete nás naladit i prostřednictvím internetu v digitálním vysílání DAB+, na našich webových stránkách klasikpraha.cz a nebo třeba v mobilní aplikaci. Dopolední vysílání zahájila teď jedna z Chopinových polonéz, kterou nám zahrála pianistka Elizabeth Leonskaja. V průběhu této hodiny mimo jiné uslyšíme z klavírní tvorby třeba také Schubertovu hudbu, dojde na baroko, Holsta, také třeba Debussyho. No a rovněž si zasoutěžíme stejně jako včera o dvě vstupenky, které do soutěže věnovali pražští symfonikové. Bude to rodinný program 30. května od 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy, kde zazní Saint-Saënsova populární zoologická svita pro dva klavíry a komorní orchestr s názvem Karneval zvířat. Bude tomu předcházet také workshop. Tak pokud máte zájem o tento pořad, který tedy uvádějí pražští symfonikové v kostele svatých Šimona a Judy 30. 5. v sobotu, můžete s námi soutěžit ještě před 10. hodinou v telefonické soutěži na obvyklém čísle 739-987-987. To má ale ještě čas. Nejdříve nás čeká spousta hudby, například bezprostředně teď navážeme duchovní hudbou Josefa Haydna. Bude to část z jeho mše D-moll, zvané Missa in Angustis, přezdívané také Nelsonova mše, a uslyšíme nahrávku souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.

0: Poslouchali jsme část Et Resurrexit z Haydnovy mše D-moll přezdívané Nelsonova mše, kterou tedy věnoval Josef Haydn tomuto anglickému admirálovi a vojevůdci v době napoleonských válek. Poslouchali jsme nahrávku souboru The English Concert a přidruženého sboru. A následuje teď pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Čerstvou novinkou týdne na rádiu Klasik Praha je tentokrát album, které vyšlo v pátek 15. května u vydavatelství Deutsche Grammophon. Světoznámý český dirigent Jakub Hruša natočil všech 6 symfonií Bohuslava Martinů s bavorským orchestrem Bamberští symfonikové, v jehož čele stojí už 10. rokem. Symfonie Bohuslava Martinů vznikaly v letech 1942 až 53, kdy byl skladatel v exilu ve Spojených státech amerických. S výjimkou symfonie číslo 6, symfonické fantazie, kterou dokončil v Paříži. Téměř všechny tyto symfonie také vznikly na objednávku amerických orchestrů, nejčastěji bostonských symfoniků, ale i clevelandského nebo filadelfského orchestru, a byly jimi premiérovány. Výjimku tvoří symfonie číslo 5, kterou Martinů věnoval České filharmonii a byla premiérována Rafaelem Kubelíkem na pražském jaru 1947. Britský deník udělil této nové nahrávce symfonii Bohuslava Martinů v recenzi 5 hvězdiček z 5, pochválil Hrušova tempa, práci s detaily ve zvukové struktuře orchestru a celkově přesvědčivé interpretační pojetí. První vydání souborné nahrávky těchto symfonií Bohuslava Martinů u Deutsche Grammophon považuje tedy deník Guardian za památný den. A my jako hudební ukázku z tohoto nového alba uslyšíme teď první větu ze 4. symfonie Bohuslava Martinů. Hrají Bamberští symfonikové a diriguje Jakub Hruša.
3: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali hudbu Bohuslava Martinů, první větu z autorovy čtvrté symfonie z nové nahrávky bamberských symfoniků a dirigenta Jakuba Hruši, kteří společně natočili kompletní symfonie Bohuslava Martinů pro Deutsche Grammophon. Nahrávka vyšla teprve před pár dny 15. května a už sklízí nadšené recenze. Více se o ní můžete dozvědět i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. Za chvíli se podíváme za španělskými rytmy s hudbou Emanuela Chabriera, bude to jeho slavná orchestrální rapsodie España. Také si už brzy zasoutěžíme, jak jsem sliboval, spolu s pražskými symfoniky o dvě vstupenky na rodinný program 30. května od 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy, kde zazní populární Saint-Saënsova svita Karneval zvířat. No a nejdříve ze všeho vám teď prozradí Martina Klausová, jakému výročí se bude v pátek věnovat v dalším dílu pravidelného pořadu Hudba podle kalendáře.
1: Klasik Praha.
2: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie Gnosienne a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Co čteš, mami?
6: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
5: Já taky musím chodit do práce.
7: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
8: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
11: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronta, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, právě dozněla slavná skladba francouzského autora Emmanuela Chabriera s názvem Espagna. Orchestrální rapsodie, jejíž původní název měl znít Jota. Je to tedy skladba založená na temperamentních španělských tancích, no a nám ji teď zahrál symfonický orchestr slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta jménem Keith Clark. No a je tady slibovaná soutěž, jak už jsem avizoval, budeme dnes soutěžit s pražskými symfoniky o vstupenky na rodinný program Karneval zvířat, což je tedy slavná skladba Camille Saint-Saënse s podtitulem Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní orchestr, zazní v sobotu 30. května o 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy. Součástí programu budou masky, moderátorem bude Filip Jevič, na klavíry zahrají Karel Vrtiška a Stanislav Galin, no a v rámci komorního orchestru samozřejmě uslyšíte členy pražských symfoniků. Programu také bude předcházet workshop, který proběhne buď od 14 hodin, od 14:30, od 15:30 nebo od 15:45. Je třeba si zarezervovat místo, protože kapacita workshopu je omezená, lze tak učinit na pokladně pražských symfoniků. No a dvě vstupenky na Karneval zvířat v sobotu 30. května teď mohou být vaše za obvyklých soutěžních podmínek. To znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na telefonní číslo 739-987-987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Saint-Saënsova svita Karneval zvířat je skladba, která vznikla v roce končícím šestkou, má tedy letos kulaté výročí. No a já se ptám, kolik let je tomu letos od vzniku Saint-Saënsovy skladby Karneval zvířat?

Slyšeli jsme Magdalenu Koženou, která nám za doprovodu souboru Private Musica zpívala píseň s názvem Felicilianimi od skladatele Girolama Kapsbergera. Během této krásné barokní písně jsme také soutěžili, a to o dvě vstupenky na rodinný koncert, který pořádají pražští symfonikové v kostele svatých Šimona a Judy v sobotu 30. května, a kde zazní populární Saint-Saënsova skladba Karneval zvířat s podtitulem Velká zoologická fantazie. Camille Saint-Saëns napsal tuto skladbu v roce končícím šestkou, má tedy letos kulaté výročí, no a já jsem se ptal, kolikáté výročí od vzniku této Saint-Saënsovy skladby si v letošním roce připomínáme, tak správnou odpověď, že je to 140 let, skladba vznikla v roce 1886. Tu mi jako první zavolala paní Edita, která tedy vyhrála dvě vstupenky, a tímto jí ještě jednou gratuluji. Pokračovat budeme opět klavírní hudbou, bude to tentokrát Franz Schubert a jeho fuga pro čtyřruční klavír e-moll, kterou nám zahrají dva slavní pianisté, Bertrand Chamaillou, tedy francouzský pianista, a norský virtuos Leif Ove Andsnes.

To byla hudba France Schuberta. Na rádiu Klasik Praha jsme vyslechli skladatelovou fugu pro čtyřruční klavír e-moll. Byla to ukázka z alba, které vyšlo v loňském roce a které společně natočili dva světoznámí klavíristé, Francouz Bertrand Chamailloux a Nor Live Uwe Andsnes, a kde tedy hrají Schubertovi čtyřruční skladby. Jinak Bertranda Chamailloux můžete právě zítra 20. května slyšet tady v Praze v Rudolfinu na festivalu Pražské jaro. Vstupenky ještě pořád jsou, bude to písňový recital, kde Bertrand Chamailloux doprovodí rezidenční umělkyni festivalu, sopranistku Barbru Hennigan, zaspívá třeba Messiena, také Scriabina a další. No a vstupenky tedy ještě stále zbývají, bude to zítra od 20 hodin v Rudolfinu. My pokračujeme teď slavnou skladbou Gustava Holsta, což je jeho orchestrální svita Planety. Je to skladba inspirovaná tedy spíše astrologickým charakterem jednotlivých planet, než přímo těmi vesmírnými tělesy. No a my si poslechneme část první, která je věnována planetě Mars a je tedy patřičně dramatického charakteru, protože má podtitul Mars zvěstovatel války. Uslyšíme nahrávku živou, která vznikla před 20 lety v Berlíně. Simon Rattle na ní diriguje Berlínskou filharmonii.

0: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
1: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Acema, jde to i bez banky.
16: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Jsou necelé 2:50 a toto byla hudba Claude Debussyho. Poslechli jsme si jeho rapsodii pro klarinet a orchestr, což je skladba, kterou Debussy napsal na přelomu let 1909 a 1910, původně pro klarinet a klavír a byla zamýšlena jako skladba pro zkoušky studentů klarinetu na pařížské konzervatoři. V orchestrální verzi nám teď skladbu zahrála přední česká klarinetistka Anna Paulová, kterou doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. Dále nás za chvíli čeká veselá část Aleluja ze závěru Mozartova motetu Exultate jubi.

0: Láte. Pak třeba také Verdiho, Griega, Brahmse, Schuberta, Nováka a spoustu další skvělé hudby uslyšíte tady na Rádiu Klasik Praha už v nejbližší hodině našeho dopoledního vysílání.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Zpívala nám sopranistka Ruth Cízak, v jejímž podání jsme vyslechli známou část Aleluja ze závěru Mozartova motetu Exultate jubilate. Doprovázeli ansámbl La Stagione. Stále posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Opět uslyšíme klarinet, tentokrát to bude v hudbě Giuseppa Verdiho. Poslechneme si Verdiho píseň, původně tedy zpívanou, určenou pro hlas a klavír, ale zde to bude v instrumentální úpravě pro klarinet a orchestr. Píseň se jmenuje De Pietoso o Adolorata a zahraje nám ji klarinetistka Sharon Kam, doprovázená Württemberským komorním orchestrem z Heilbronnu.

10 minut po desáté na Klasik Praha teď zazněla píseň od Giuseppa Verdiho s názvem De Pietoso o Adolorata v úpravě pro klarineta orchestra, kterou nám zahrála klarinetistka Sharon Kamm, doprovázená Württemberským komorním orchestrem. Teď zazní známý kus od Edvarda Grieg'a, je to třetí věta z jeho klavírního koncertu A-moll, Griegova jediného klavírního koncertu. V této třetí větě mimo jiné využil i prvky norských lidových tanců a nám ji teď zahraje pianista Peter Jablonsky, kterého doprovodí těleso Filharmonia Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou členové mladého českého souboru Muse Equality, který propojuje klasiku s folklorem. Bartóka, Vivaldiho, Haydna, ale i lidové písně hrají v obsazení se smyčci, cymbálem a akordeonem a ve vlastních úpravách. Více se dozvíte v pořadu s premiérou v úterý 19. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Toto je.
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme teď poslouchali 2 minuty před 11:30 hudbu Vojtěcha Jirovce, klasicistního skladatele, rodáka z Českých Budějovic, který však byl světoběžníkem a měl úspěch třeba i v Itálii, ve Vídni nebo v Londýně. Právě z Londýna pocházel soubor, který nám teď jeho hudbu hrál. Byl to ansámbl London Mozart Players, který natočil Jirovcovi skladby na album vydané v loňském roce pod taktovkou dirigenta Howarda Griffithse. A hudba Vojtěcha Jirovce bude třeba znít letos také na festivalu Smetanova Litomyšl. Bude to na zámku v Nových Hradech, kde soubor muzika Florea provede Jirovcovu operu nebo Singspiel s názvem Lékař oční. Takže to je tedy příležitost třeba slyšet také Jirovcovu hudbu naživo v rámci tohoto festivalu buď 16. nebo 17. nebo 18. a také dokonce i 19. a dokonce i 20. června. No a my budeme pokračovat v našem programu teď hudbou Johannese Brahmse, bude to Intermezzo e-moll ze 7 fantazí, ukázka ze zajímavého alba islandského pianisty Víkingura Olafsona, který na své album vydané před 4 lety u Deutsche Grammophon natočil všechny skladby jak na koncertní křídlo, tak i na pianino. A my teď toto Brahmsovo intermezzo uslyšíme zahrané právě na pianino v podání Víkingura Olafsona.

To bylo krásné a poetické intermezzo e-moll z pera Johannese Brahmse z cyklu Sedmi fantazií. Zahrál nám ho islandský klavírista světového renomé Víkingur Olafsson, a to v tomto případě na pianino. Dále uslyšíme hudbu Andriho Vietamse, bude to skerco, třetí věta z houslového koncertu číslo 4 tohoto skladatele a virtuóza. Jako solistka se nám představí světoznámá americká houslistka Hilary Hahn a doprovodí ji německá komorní filharmonie Brémy.

Tak to bylo energické skerco z houslového koncertu číslo 4 D moll Andriho Vietam se. Zahrála nám světoznámá houslistka Hilary Hahn, doprovázená německou komorní filharmonií Brémy pod taktovkou dirigenta Pava Jervyho. Houslistku Hilary Hahn mimochodem bude příležitost slyšet i tady v Praze letos na festivalu Dvořákova Praha. Bude to 12. září ve Dvořákově síni Rudolfina. Hilary Hahn vystoupí s vídeňskými filharmoniky a zahraje houslový koncert a moll Antonína Dvořáka. Více o programu letošní Dvořákovy Prahy samozřejmě najdete i na webových stránkách tohoto festivalu, tedy dvořákovapraha.cz. No a my teď uslyšíme něco z písňové tvorby France Schuberta. Bude to píseň z cyklu Krásná mlynářka, kterou uslyšíme v orchestrální úpravě Antona Weberna. Píseň se jmenuje Tränenregen, neboli Déšť slzí. Zaspívá nám ji baritonista Benjamin Appel, což je specialista na písňový repertoár, německý pěvec žijící v Anglii, který mimo jiné byl i nějaký čas soukromým žákem Dietricha Fischer-Dieskau, tedy jednoho z nejslavnějších pěvců v oblasti písňového repertoáru. No a tento baritonista tedy bude Schuberta zpívat teď za doprovodu mnichovského rozhlasového orchestru pod taktovkou dirigenta Oskara Jokla.

Jsou 10:45 a vyslechli jsme píseň od France Schuberta, mistra romantické písňové tvorby. Píseň s názvem Tränenregen, déšť slzí, z cyklu Krásná mlynářka. A to v úpravě pro zpěv a orchestr, kterou vytvořil Anton Webern. Na nahrávce účinkoval vyhlášený písňový pěvec baritonista Benjamin Apple, kterého doprovázel mnichovský rozhlasový orchestr pod taktovkou Oskara Jokla. To je mladý dirigent a skladatel, který spolupracuje pravidelně třeba i s pražským orchestrem Prague Philharmonia, bude součástí i jejich nadcházející sezóny a v prosinci 7.12. tady v Praze v Rudolfinu bude dirigovat program s velice zajímavými skladbami takového prostorového charakteru od Giovanniho Gabrieliho a Ralfa Vona Williamse a v české premiéře také uvede svou vlastní skladbu s názvem Paths in the Sky. No a my pokračujeme teď hudbou Jana Nováka, zajímavého českého autora 20. století. Jehož koncertino pro dechové kvinteto si vybral mladý soubor Alinde Quintet, vítězové soutěže ARD v Mnichově, na své loni vydané debutové album. Právě v podání Alinde Quintetu si tedy teď poslechneme z tohoto Novákova koncertina úvodní větu.

0: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz. S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, teď je minuta před 11. a klavíristka Valentina Kameníková, také významná klavírní pedagožka, která vychovala mnoho vynikajících českých pianistů, nám teď hrála třetí větu, tedy rondo z Beethovenovy 8. klavírní sonáty C-moll, přezdívané patetická. Letos je tomu 110 let od narození argentinského skladatele, který se jmenoval Alberto Ginastera, chtěl tedy, aby se jeho jméno vyslovovalo tímto způsobem, protože měl katalánské předky. Byl to autor, který samozřejmě do své tvorby zakomponovával i řadu charakteristických latinskoamerických rytmů a tanců. Také ho nedávno připomínala Martina Klausová v článku na našich webových stránkách klasikpraha.cz v sekci Svět klasiky, kde se můžete dozvědět o tomto argentinském autorovi více. A my si teď poslechneme jeho hudbu. Bude to druhá část z jeho cyklu Argentinský tanců, kterou nám v úpravě pro trubku a orchestr zahraje trumpetistka Lucienne Renaudin-Vary, francouzská hráčka věnující se různým žánrům, kterou doprovodí Filharmonie z Monte Carla.

Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali hudbu klasicistního skladatele Karla Dittrse z Dittersdorfu, autora, který působil velkou část svého života i na dnešním českém území, jednak na Jesenicku a také v jižních Čechách. No a toto byla finální část z jeho páté symfonie z cyklu symfonií na náměty Ovidiových proměn klasického díla antické literatury. Konkrétně tato symfonie číslo 5 z tohoto cyklu nesla podtitul Proměna likijských sedláků v žáby. A hrál nám na této starší nahrávce Pražský komorní orchestr pod vedením dirigenta Bohumila Gregora. Další melodie v našem vysílání to bude známý kus od francouzského skladatele Gabriela Forého, kterého jako řadu jiných skladatelů inspiroval pomalý španělský dvorní tanec Pavana. No a Forého slavnou Pavanu teď uslyšíme v podání londýnského komorního orchestru.

To byla slavná pavana Gabriela Forého, která dozněla teď na Rádiu Klasik Praha 17 minut po 11. v podání londýnského komorního orchestru. A následuje opět něco svěžnějšího, bude to Gustav Holst a Karneval, což je část čtvrtá z Holstovy takzvané baletní svity Esdur. Budou nám hrát slovenští rozhlasoví symfonikové, no a dále nás pak čeká už v nejbližších minutách třeba také filmová hudba, rovněž hudba ovlivněná španělským folklorem, kterou složil Manuel de Falla, Sibeliova pátá symfonie, Rachmaninov, Bach nebo Martinů. To vše máme připraveno ještě před 12. tady na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

Je minuta po půl dvanácté, toto byla známá filmová hudba, kterou kanadský skladatel Howard Shore složil pro filmovou trilogii Pán prstenů režiséra Petera Jacksona. Konkrétně tedy toto byla hudba z prvního dílu Společenstvo prstenů a hráli nám filharmonici města Prahy. Následuje teď hudba ovlivněná španělským folklorem, skladatel Manuel de Falla, poslechneme si úryvek z jeho baletu Čarodějná láska El Amor Brujo a bude nám hrát těleso Boston Pops Orchestra pod taktovkou svého dlouholetého šéfdirigenta Artura Fiedlera.

Je 11:05, toto byl takzvaný rituální ohňový tanec z baletu Čarodějná láska, což je dílo španělského skladatele jménem Manuel de Falla, autora, který byl proslulý využíváním folklorních prvků ve svých dílech, a jeho hudbu nám teď hrálo americké těleso věnující se populárním kusům z oblasti klasiky, totiž těleso Boston Pops Orchestra. Dále tu mám pomalou hudbu ze Sibeliovy 5. symfonie S dur, přestože se jedná o hudbu Jana Sibelia, tedy finského autora z chladného severu, tak nám ji ku podivu bude hrát orchestr pocházející naopak z teplých krajů, totiž Filharmonie z Kanárských ostrovů, Orchestra Filharmonica de Gran Canaria pod vedením dirigenta Adriana Lipra.

Jsou 11:45 a právě teď zazněla pomalá věta Andante z 5. symfonie Esdur Jána Sibelia. Finskou hudbu nám hráli hudebníci z Kanárských ostrovů, orchestra Filharmonika de Gran Canaria pod vedením Adriana Lípra. No a dále teď uslyšíme rázné preludium v pochodovém rytmu od Sergeje Rachmaninova, slavné preludium G-moll číslo 5 z opusu 23. Bude to živá nahrávka, kterou natočil už ve vyšším věku legendární pianista Vladimír Horovic, přestože ne všechny tóny přesně trefil, tak jeho interpretace je opravdu strhující a má vynikající energii. No a pak ještě před 12. hodinou třeba také hudba Bohuslava Martinů nebo Johana Sebastiana Bacha bude k slyšení tady na frekvenci 98,7.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Je Klasik Praha.

0: Je 5 minut před polednem a toto byla druhá věta z Bachova 4. braniborského koncertu G-dur. Na dobové nástroje hráli členové souboru Muzika Antiqua Köln pod vedením Reinharda Goebla. No a Bachovy braniborské koncerty, alespoň tedy některé z nich, budou k slyšení letos také na festivalu Smetanova Litomyšl 18. a 19. června. V podání komorního orchestru České filharmonie bude dirigovat Nikolas Kremer a konkrétně tam tedy zazní koncert 2., 6. a právě i tento 4. ještě ve spojení s hudbou Telemana a Händla. No a nás před 12. hodinou teď čeká Bohuslav Martinů a jeho komorní hudba. Poslechneme si 3. větu ze Smyšcového kvartetu číslo 7 zvaného Concerto da Camera, což je poválečné dílo, které Martinů napsal v roce 1947 v New Yorku. Má takový odlehčený styl, inspirovaný jak barokem, tak i českou lidovou hudbou. No a nám teď tuto hudbu Bohuslava Martinů zahraje Pavel Haas kvartet, renomovaný soubor, který natočil kvartety Bohuslava Martinů na své oceňované album z loňského roku.
1: Dobrý den, Pavel Haas kvartet, zdraví Radio Klasik Praha.

0: Jsou 2 minuty popolední a mezinárodně uznávaný komorní soubor Pavel Has Kvartet nám právě teď hrál hudbu Bohuslava Martinů. Vyslechli jsme 3. větu z jeho smyčcového kvartetu číslo 7, zvaného Concerto da Camera. A tato hudba tedy zakončila dnešní dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. To odpolední bude už za malý okamžik pokračovat hudbou France Lista. Pak se můžete těšit také třeba na tvorbu Nikoli Porpury, Adama Michny z Otradovic, Cezara Franka, Karla Kovařovice a dojde rovněž na hudbu filmovou. To vše tedy máme připraveno pro vás v našem programu už v nejbližších minutách na frekvenci 98,7. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám krásné úterní odpoledne, které samozřejmě můžete strávit třeba i ve společnosti našeho vysílání, a budu se těšit na slyšenou opět zítra v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

9 minut po 12. hodině jsme se krásně mohli pohoupat na gondoliéře z cyklu Léta putování rok druhý, Benátky a Neapol, dílo Ference Lista, které nám na klavír zahrál Benjamin Grosvenor. Dnes máme úterý 19. května. Podle času jste už určitě poznali, že nám na Radio Klasik Praha začíná odpolední vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Těším se, jak spolu budeme poslouchat krásnou hudbu a dnes budeme v našem vysílání také soutěžit. Soutěžíme o dvě vstupenky na rodinný pořad Karneval zvířat, a to na 30. května. Vstupenky nám do soutěže věnoval Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a kromě samotného koncertu se náš výherce může také před představením zúčastnit výtvarného workshopu, který je v ceně vstupenky. Takže rozhodně je o co stát, takže se těšte na soutěžení v dnešním odpoledním vysílání. Na co se můžete těšit pak v této hodině, tak bude to Akira Ifukube, Cesar Franck nebo James Newton Howard. A teď už je před námi čtvrtá věta z violončelového koncertu G-dur Nicola Porpory. Na violončelo hraje Josef Krauč.

Tak to bylo Tempo Giusto, čtvrtá věta z koncertu pro violončelo a orchestr G-dur Nicola Porpory. Harry Bickett řídil The English Concert, na violončelo hrál Josef Crouch. Nás teď čeká první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 4, takzvaná inkantace Bohuslava Martinu. Jakub Hruša řídí Bamberské symfoniky, na klavír hraje Ivo Kahánek.

0: Poslouchali jsme první větu Poco Allegro z koncertu pro klavír a orchestra číslo 4, takzvaná inkantace, kterou napsal Bohuslav Martinu. Jakub Hruša řídil Bamberské symfoniky, na klavír hrál Ivo Kahánek. Za chviličku se dozvíte, kdo pak je hostem v archivu osobností v pořadu Ivana Dlaska tento čtvrtek 21. května. A pak už tu bude Adam Václav Michna z Otradovic.
1: Klasik Praha.
2: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla píseň Z celého srdce miluji tebe, Maria, z kancionálu Česká mariánská muzika, což je dílo z roku 1647 a první písňová sbírka Adama Václava Michny z Otradovic. Obsahuje celkem 64 písní. A tuto konkrétní jsme poslouchali v podání souboru Collegium Marianum, které řídí Jana Semerádová, zpívala sopranistka Hana Blažíková. Pojďme si teď poslechnout symfonii D-moll Cesara Franka. Máme tu třetí větu Allegro non troppo. Alan Altinogli řídí Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr.

Dozněla třetí věta z jediné symfonie Césara Franka, kterou napsal v 66 letech, tedy krátce před svou smrtí. Alan Altinoglu řídil frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr a poslouchali jsme tedy tak třetí větu ze symfonie D-moll. Za 5 minut máme 1/4 na 1 a před námi je hudba z filmu King Kong Jamesa Newtona Howarda.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürli.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já,
9: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Ladíte Klasik Praha.

Tak to bylo Largo, koncert C-dur Antonio Vivaldi, Venice Baroque Orchestra. Jsme poslouchali v této nahrávce a na mandolínu hrál Avi Avital. Nám se blíží další hodina, ve 13 hodin to budou pravidelné zprávy a v příští hodině se můžete těšit na soutěž. Mám pro vás dvě vstupenky na 30. května, na karneval zvířat a také na workshop. Vše se koná ve svatých Šimona a Judy. Koncert začíná v 16 hodin a výherce, účastník koncertu se může zúčastnit také workshopu. V kostele svatého Šimona a Judy tedy v sobotu 30. května od 16 hodin hudební představení pro rodiny s dětmi. Populární skladbu Karneval zvířat Camille Saint-Saëns doplní humorná poezie o zvířatech v podání herce Filipa Jeviče. Členové pražských symfoniků a klavíristé Karel Vrtiška se Stanislavem Galinem se díky maskám a napodobování zvuků i pohybu promění ve zvířata. Děti se k ním mohou během představení připojit. Před představením se děti mohou zúčastnit souvisejících výtvarných workshopů. Takže poslouchejte nás příští hodině a zasoutěžte si s námi o dvě vstupenky na karneval zvířat a vyražte i se svými dětmi. Tuto hodinu na rádiu Klasik Praha uzavřeme třetí větou Vivace z klavírního koncertu F-moll Karla Kovařovice. Robert Jindra řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu, na klavír hraje Marek Kozák.

0: Tak to byla třetí věta z klavírního koncertu F-moll od Karla Kovařice. Poslouchali jsme symfonický orchestr Českého rozhlasu, který je řídil Robert Jindra, na klavír hrál Marek Kozák. Máme minutku po 13. a jsou tu zprávy o 13.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ebole v Demokratické republice Kongo už podlehlo nejméně 131 lidí a podezření na nákazu je evidováno u 513 dalších, informovali v úterý místní úřady. Další dva případy a jedno úmrtí jsou pak hlášené i v sousední Ugandě. Světová zdravotnická organizace nákazu už o víkendu označila za mezinárodní krizovou situaci. V Chile tragicky zahynul český diplomat, když se smrtelně zranil v horách. Během rozsáhlého pátrání ho záchranné složky nalezly v oblasti Cerro Punta Damas v Andách. Informoval o tom tamní server Soychil. Úmrtí následně potvrdilo také ministerstvo zahraničních věcí. Největší světový prodejce nábytku IKEA prochází jedním z nejtěžších období své více než 80leté historie. Čelí stagnujícím tržbám, rostoucím nákladům a sílící konkurenci internetových tržišť, jako jsou Amazon nebo Temu. Mateřská společnost Inter IKEA proto propouští 850 zaměstnanců. Bezpečnostní experti varují před novým typem internetového podvodu. Útočníci i přes falešné ověření "nejsem robot" tlačí lidi k odesílání drahých SMS, instalaci škodlivého softwaru nebo sdílení citlivých údajů. Mělo chránit internet před podvodníky a teď se samo stává jejich nástrojem. Známé ověření, při kterém uživatel vybírá obrázky, například zvířat, přechodu nebo potvrzuje, že není robot, začali kyberzločinci zneužívat k manipulaci lidí. Ještě v březnu bylo s vládou Andreje Babiše spokojeno 78% voličů SPD, nyní v květnu už je to pouze 62%. Nejvíce příznivcům koaliční SPD vadí, jak se vláda staví k životním nákladům občanů. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro Novinky. Mírně klesla i spokojenost Čechů s kabinetem jako celkem z březnových 41% na květnových 38%. V Londýně byla objevena dosud neznámá skladba Ralpha von Williamse. Rukopis písně Before the Mirror na slova básníka Algernona Charlesa Swinburna byl objeven v archivech londýnské školy Morley College. Skladatel ji zřejmě napsal v mládí ještě před 30. rokem svého života. A dnešní počasí. V průběhu dne máme místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer na východě ubývání oblačnosti, na západě Čech naopak její přibývání. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní zprávy o 13. a před námi je teď slovanský kvartet.

Tak to byla finální věta ze smyčcového kvartetu číslo 10 Esdor, takzvaný slovanský, který napsal Antonín Dvořák. Poslouchali jsme Panochovo kvarteto. A teď nám tady budou syčet na Radio Klasik Praha hadi. Serpentes igni in deserto, tedy ohnivý hadi v poušti. Oratorium, které napsal Johann Adolf Haase. Budeme z něj poslouchat árii Caeli Audite Deplorate, a to v podání sopranistky Julie Ležněvy.

0: Poslouchali jsme árii Cœli audite deplorate z oratoria Ohnivý hadi v poušti, oratorium na biblický námět, které zkomponoval Johann Adolf Haase. Původními interpretkami byly zpěvačky z benátského siročince Ospedale degli Incurabili a jak jste sami slyšeli, vokální party byly vysoce náročné a virtuózní. My jsme poslouchali ukázku z nové nahrávky tohoto díla. Všechny role, které původně byly určené ženským zpěvačkám, jsou v této nahrávce obsazené kontratenoristy s výjimkou role Anděla a právě v roli Anděla se nám teď představila Julia Ležněva, sopranistka. Poslouchali jsme soubor také Lexaxán, který řídil Thibault Noailly. Za malou chviličku vám prozradím, kdo bude mým hostem v pořadu Na osobní notu s premiérou tuto sobotu 23. května a pak budeme zhruba za 15 minut také na Rádiu Klasik Praha soutěžit. Dnes mám pro vás dvě vstupenky od pražských symfoniků a to na 30. května v 16 hodin na karneval zvířat, který můžete navštívit i se svými dětmi a to u svatých Šimona a Judy. Takže na Rádiu Klasik Praha soutěž. Pokračujeme dále.
1: Klasik Praha.
0: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Potisk, trička, byla byl CZ.
5: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Toto je...
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla třetí věta Allegro z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F-dur Dmitrije Šostakoviče. Andris Nelsons řídil Bostonský symfonický orchestr a na klavír hrála Yuja Wang. A ke klavírům se bude vztahovat i má soutěžní otázka a tak jsme tedy nyní u soutěže. Dnes mám pro vás dvě vstupenky na 30. května od 16 hodin do kostela svatých Šimona a Judy na karneval zvířat na nádherný program, nádherný koncert pro rodiče s dětmi. Váže se na ně i výtvarný workshop, takže budou zaměstnané veškeré smysly. Takže pokud jste nevyhráli během uplynulých 14 dnů žádnou cenu na Radio Klasik Praha, tak můžete zavolat k nám do studia na telefonní číslo 739 987 987 a zodpovědět mou soutěžní otázku. Karneval zvířat od Camille Saint-Saënse. Má otázka zní, kolik klavírů najdeme v partituře tohoto díla, pro kolik klavírů, kromě samozřejmě dalších nástrojů, napsal Camille Saint-Saëns původně svůj Karneval zvířat. 739 987 987 a nám teď zní hudba z filmu Amarcord od Nina Rothy.

Le Manine di Primavera, tedy Ruce jara, hudba z filmu Amarcord, kterou napsal Nino Rota, Ricardo Šaj řídil filharmoniky ze Skaly. My jsme mezi tím na Radio Klasik Praha soutěžili, já jsem měla v nabídce dvě vstupenky na 30. května, což je sobota příštího týdne, od 16 hodin do kostela svatých Šimona a Judy na koncert, ale zároveň i výtvarný workshop Karneval zvířat. Ptala jsem se, pro kolik klavírů bylo toto dílo napsáno, Karneval zvířat Camille Saint-Saënse, a zatím nikdo nedokázal správně odhadnout počet těchto klavírů, nebo nikdo nevěděl. Proto tedy si se stejnou soutěžní otázkou zasoutěžíme ještě v příští hodině. Na Radio Klasik Praha teď pokračujeme Chaconou C-dur v podání souboru L'arpeggiata.

Na Rádio Klasik Praha právě dozněla Čako na C-dur v podání souboru L'arpeggiata. Za 3 minutky je 2:45 a to je ten pravý čas pro pohádku. Svita z hudby k Zejerově dramatické pohádce Radus a Mahulena. Budeme poslouchat 4. část Runy, kletba a jak byla láskou zrušena. Dílo Josefa Suka nám přednese Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Jiří Bělohlávek.

0: Runy kletba a jak byla láskou zrušena. Čtvrtá věta ze pohádky, ze svity z hudby k Zejerově dramatické pohádce Radus a Mahulena, kterou napsal Josef Suk. Jiří Bělohlávek řídil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tohle je Klasik Praha.

Tak to bylo Hravé skercíno, čtvrtá část z baletních scén Alexandra Glazunova. Edo de Waard řídil Minnesotský orchestr. Nám se blíží 14. hodina, toto bude za 5 minutek a pak tu budeme mít například druhou symfonii Edvarda Elgara, koncert pro dvoje housle, smyčce a basso continuo d-moll Johanna Sebastiana Bacha, zazní také novinka týdne, což je album, které na svět přivedl světoznámý český dirigent Jakub Hruša a spojil své jméno se svým milovaným Bohuslavem Martinu. A v příští hodině budeme také soutěžit. Stále mám pro vás dvě vstupenky na karneval zvířat a na workshop, kam můžete vzít své děti, nejenom na ten workshop, ale samozřejmě i na koncert. Vše je v jednom balíčku ve vstupenkách, které můžete vyhrát, a to na 30. května, což je sobota příštího týdne, v 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy. Takže i v příští hodině poslouchejte Radio Klasik Praha a soutěžte s námi. Tuto hodinku uzavřeme árií z opery Alcina Georga Friedricha Händla. Zpívá mezzosopranistka Joyce Didonato.

0: Mezzosopranistka Joyce DiDonato nám dospívala árii z opery Alcina Georga Friedricha Händla. Alan Curtis řídil El Complesso Barocco. Teď je přesně 14 hodin, vy posloucháte Radio Klasik Praha. Před námi je druhá symfonie Edvarda Elgara, ze které zazní třetí věta.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Tak to byla třetí věta Rondo Presto ze symfonie číslo 2 Esdur Edwarda Elgara. Andrew Davis řídil Philharmonia Orchestra. Nás teď čeká naše novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Čerstvou novinkou týdne na Rádiu Klasik Praha je tentokrát album, které vyšlo v pátek 15. května u vydavatelství Deutsche Grammophon. Světoznámý český dirigent Jakub Hruša natočil všech 6 symfonií Bohuslava Martinu s bavorským orchestrem Bamberští symfonikové. V jehož čele stojí už 10. rokem. Symfonie Bohuslava Martinu vznikly v letech 1942 až 1953, kdy byl skladatel v exilu ve Spojených státech amerických, s výjimkou symfonie číslo 6, takzvané symfonické fantazie, kterou dokončil v Paříži. Téměř všechny také vznikly na objednávku amerických orchestrů, nejčastěji bostonských symfoniků, ale i Clevelandského a Filadelfského orchestru, a byly jimi premiérovány. Výjimku tvoří symfonie číslo 5, kterou Martinu věnoval České filharmonii a byla premiérována Rafaelem Kubelíkem na pražském jaru 1947. Britský deník Guardian udělil nové nahrávce v recenzi 5 hvězdiček z 5. Pochválil Hrušova tempa, práci s detaily ve zvukové struktuře orchestru a celkově přesvědčivé interpretační pojetí. První vydání souborné nahrávky těchto symfonií Bohuslava Martinu u Deutsche Grammophon je podle Guardianu památným dnem. Jako hudební ukázku uslyšíme první větu ze symfonie číslo 4. Hrají Bamberští symfonikové, diriguje Jakub Hruša.

Tak to byla první věta ze 4. symfonie Bohuslava Martinů, kterou jsme poslouchali v nahrávce Bamberských symfoniků, jež dirigoval Jakub Hruša. A nahrávka byla ještě úplně horká, dá se říci, protože pocházela z absolutně nového alba, které vyšlo v pátek 15. května u vydavatelství Deutsche Grammophon a byla naší novinkou týdne. Nás teď čeká hudba Johanna Sebastiana Bacha a poté budeme soutěžit. Mám pro vás dvě vstupenky na karneval zvířat Camille Saint-Saëns a také workshop, který se k tomuto dílu váže. Míříme tím na rodiny s dětmi a můžete vyrazit 30. května v 16 hodin do kostela svatých Šimona a Judy. Nenechte si tady ujít soutěž na Radio Klasik Praha. Teď už Johann Sebastian Bach a vyváče první věta z koncertu pro dvoje housle, smyčce a baso continuo d-moll.

0: To byl koncert pro dvoje housle, smyčce a baso continuo d mol Johanna Sebastiana Bacha, ze kterého jsme slyšeli první větu. Hrál nám koncerto Köln a na housle Giuliano Carmignola, společně s ním Mayumi Hirasaki.
1: Klasik Praha.
2: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
5: Co čteš, mami?
6: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
5: Já taky musím chodit do práce.
7: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
10: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
9: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
10: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech, plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
9: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
10: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Posloucháte Klasik Praha.
0: Nejen, že posloucháte Klasik Praha, ale také můžete soutěžit s Klasik Praha, jako například právě teď. Mám pro vás dvě vstupenky na skladbu Camille Saint-Saëns, jeho Karneval zvířat a workshop s tím spojený 30. května v kostele svatých Šimona a Judy v 16 hodin. Jedeme druhé kolo. Pokud jste v uplynulých 14 dnech nevyhráli u nás nic, tak volejte do našeho studia 739 987 987 a zodpovězte mou soutěžní otázku. Pro kolik klavírů napsal Camille Saint-Saëns svůj Karneval zvířat? Kolik klavírů, kromě dalších nástrojů, najdeme v partituře Karnevalu zvířat Camille Saint-Saëns? 739 987 987 a mezi tím zní romance filmu Střeček Dmitrije Šostakoviče.

Poslouchali jsme romanci z filmu Střeček, film z roku 1955, k němuž psal hudbu Dmitrij Šostakovič. Ben Palmer řídil filharmoniky města Prahy, na housle hrála Ester Abrami. A my jsme mezi tím soutěžili o dvě vstupenky na 30. května v 16 hodin do kostela svatých Šimona a Judy. A já jsem se ptala, kolik klavíru najdeme v partituře díla Camille Saint-Saënse Karneval zvířat. A odpověď nám dává sám název, protože Camille Saint-Saëns, když toto své dílo v roce 1886 složil, tak názvu Karneval zvířat dal podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. Správnou odpověď věděla paní Jitka, která se může tedy těšit na příští hravé sobotní odpoledne. Paní Jitce, gratulujeme. A vám ostatním posíláme krásnou hudbu. Je tu druhá věta z klarinetového koncertu Arona Koplenda.

Tak to byla druhá věta z koncertu pro klarinet a smyčcový orchestr Aarona Coplanda. Leonard Bernstein řídil New Yorkské filharmoniky a na klarinet hrál Stanley Drucker. Máme 8 minut po půl třetí a nás teď čeká čtvrtá věta ze symfonie číslo 2 Karla Nielsena. The Four Temperaments budeme poslouchat v podání symfonického orchestru dánského rozhlasu, který řídí Michal Schönwandt.

0: Dozněla čtvrtá věta Allegro Sanguineo ze symfonie číslo 2 Karla Nielsena. The Four Temperaments jsme poslouchali v nahrávce symfonického orchestru Dánského rozhlasu, který řídil Michal Schönwandt.
1: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
14: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme Adagio, druhou větu ze sonáty číslo 3 C-dur Ludvíka van Beethovena. Na klavír hrál Jan Bartoš. A teď tu máme árii z oratoria Maddalena ai piedi di Cristo od Antonia Caldari. René Jacobs řídí orchestr della Scuola Cantorum Basiliensis a zpívá kontratenorista Andreas Scholl.

0: René Jacobs řídil Orchestre della Scuola Cantorum Basiliensis. Je to přesně 15 hodin, my vstupujeme do další vysílací hodiny. V ní se můžete těšit na hudbu Johna Williamse, Frederika Chopina. Pozvu vás také na dva koncerty na pražské jaro, kdy můžete poslouchat kanadskou sopranistku a dirigentku Barbaru Hennigan. Teď už je tu ale Antonín Dvořák a první věta z jeho 8. symfonie G-dur.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí toliko zhne.
0: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Poslouchali jsme první větu ze symfonie čísla 8 G-dur Antonína Dvořáka. Toto dílo vzniklo během léta a počátku podzimu v roce 1889 z větší části na skladatelově letním sídle ve Vysoké. A toto prostředí, ve kterém se Antonín Dvořák cítil nejlépe, jako by se odrazilo v celkové atmosféře nové symfonie. Vzniklo dílo plné životní radosti a obdivu k přírodním krásám. My jsme poslouchali nahrávku České filharmonie, kterou řídil Semjon Byčkov. Teď nás čekají mazurky Friderika Chopina. Poslechneme si tu s pořadovým číslem 3 C-moll. Na klavír hraje Mauricio Pollini.

Poslouchali jsme mazurku číslo 3 C-moll Friderika Chopina, na klavír hrál Maurizio Pollini. Na pražské jaro míří jedna z nejlepších sopranistek světa, Barbara Hennigan. Rezidenční umělkyně pražského jara 2026, kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan patří k nejoriginálnějším osobnostem světa klasické hudby. Prestižní rozhlasová stanice Classic FM ji zařadila mezi 20 nejlepších sopranistek všech dob. Premiérovala dvě nejlepší vokálně instrumentální skladby 21. století, žebříček sestavený v roce 2019 s britským deníkem The Guardian, Let Me Tell You Hans Abrahamsena a operu Written on Skin George Benjamina. Nejen vynikající zpěvačka, ale dnes také uznávaná dirigentka, držitelka cen Grammy, Gramophone nebo Musical America, se na pražském jaru představí ve čtyřech kontrastních programech a povede také masterclass. V úterý 26. května vstoupíme do vystředního světa Jeana Cocteau a Francise Poulenca, v němž je Hennigan tou nejlepší průvodkyní. Poprvé se na pražském jaru představí nejen jako zpěvačka, ale také jako dirigentka, která bude navíc debutovat s Českou filharmonií. Strhující operní monodrama Lidský hlas, ve kterém se boxování či baletní pohyby rukou mění v dirigentská gesta, ještě podtrhuje videoprojekce. Tři kamery, které snímají hlavní hrdinku na velké plátno nad orchestrem. Představení, které již zvedlo ze sedadel diváky v New Yorku, Miláně, Paříži, Montrealu, Londýně, Římě nebo Mnichově, míří poprvé do České republiky. Závěr rezidence Barbary Hennigan 2. června bude patřit opět koncertu s Českou filharmonií, jenž vyvrcholí provedením spektakulární svity z muzikálu Girl Crazy. V podání Barbary Hennigan zazní Gershwinovy nejslavnější písně I Got Rhythm a Embraceable You. Tak to byla pozvánka na pražské jaro, konkrétně na dva koncerty 26. května a 2. června. A teď tu je pozvánka na rok 1975, kdy byl natočen film Čelisti s hudbou Johna Williamse. Marco Lettonia řídí Štrasburskou filharmonii.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Potisk, trička, byla CZ.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, s kluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali úvodní hudbu z opery The Fairy Queen, tedy Královna víl od Henryho Purcella. Thomas Hengelbrock řídil Freiburský barokní orchestr. Máme přesně 3:30 a vy se už můžete těšit na rozhovor Martiny Klausové s Janem Hřebejkem. Kniha U mě pořád dobrý z nakladatelství Vyšehrad.
1: Milí posluchači, už jste si zvykli, že každý čtvrtek vám představujeme novou publikaci, která vychází u nakladatelství Vyšehrad a jednou za měsíc, vždycky ten třetí týden v měsíci, máme milého hosta přímo tady ve studiu. Ať už je to redaktor z nakladatelství Vyšehrad nebo některý z autorů, kteří přicházejí k nám představit právě ty nové knížky, které vycházejí a které vám rádi nabídneme. A já teď v tom květnovém čase, který je vyhrazen Vyšehradu, mám tady knihu, respektive nemám ji ještě na stole, protože vychází v půlce května, ale ta knížka se jmenuje U mě pořád dobrý. A pokud vám to evokuje jeden z filmů Jana Hřebejka, jednoho z našich nejvýznamnějších současných filmařů, U mě dobrý, tak jste na té správné adrese. A já mám velkou radost, že pan Hřebejk je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak je to knížka, která nese podtitul Bilanční rozhovor s Janem Hřebejkem. A na více než 200 stránkách přináší tedy rozhovor, který s vámi vedla novinářka Veronika Bednářová. A teď nám tedy prozraďte, protože ještě jsme neměli možnost do té knížky úplně nahlédnout. Co všechno jste prozradil Veronice Bednářové? Je to o vašem filmařském životě, anebo i o tom osobním?
2: Já tomu říkám takovým nadhledem trošku, že to je můj první životopis. Já mám v Albatrosu nebo Vyšehradu kamaráda celoživotního Petra Himla. A mě to nabít, já jsem to s Petrem nabít Veronice, že si budeme povídat o životě. Vymysleli jsme tenhle ten, pravda ještě před volbami jsme vymysleli titulek, je pořád dobrý. Ale je to povídání, já bych to řekl, že to je tak půl na půl. Protože ti čtenáři, kterým je ta knížka určena, tak patrně znají moji tvorbu nebo její část, nebo je to ten důvod, proč se o tu knížku mohou zajímat. Je tam samozřejmě něco z osobního, není tam všechno. Ono to má nevýhodu, když si s někým povídáte o svém skoro 60-letém životě a skoro 30 filmech nebo filmech a televizních pořadech, že se tak jako rozjedete a já už teď mám takovou nevýhodu, že teď já potkávám různě lidi a oni mi říkají, jak se máš a já jim začnu říkat, no tehdy jsme s Janou Brejchovou šli, jo víš, jako že jsem takový rozkecanej, ostatně teď to demonstruju. Já jsem se snažil, aby, a Veronika taky, aby to bylo pro ty čtenáře zajímavý, protože je samozřejmě řada věcí, které přijdou zajímavý mě, nebo by možná přišly i zajímavý jí, ale usoudili jsme, že do té knížky nepatří, nebo že to tak nevyznívá. Ale když jsem to dal číst Petrovi Jarchovskému, tak říkal, hodně věcí tam postrádám, tak možná ještě pak někdy napíšu nějaký nebo nahovořím druhý díl.
1: Já jsem si říkala právě naopak, když vy jste řekl nejméně ty 30 děl přes 20 filmů a řada těch dalších, ať už televizních nebo dalších prací, že těch 220 nebo kolik to bude mít stránek, že to je naopak právě málo, že těžko se to asi všechno dá probrat, proto je potřeba udělat nějakou selekci, jak jste sám říkal, toho, čemu vlastně budete věnovat pozornost?
2: Určitě jo, tak ten formát je to nějaká edice.
1: Ano, edice rozhovory.
2: Edice rozhovorů, tam to bylo předem dáno, že by to nemělo mít prostě přes 300 stránek. Je tam i řada fotografií. Pochopitelně nějaký všecko jsme nezískali. Není tam úplně všecko, co bychom asi chtěli. Ale zároveň si myslím, že to kritérium bylo, aby to nebylo nudný. Aby to obstálo samo o sobě nějak. Aby to, co tam říkám, nebo na co si vzpomenu, mělo i nějakou platnost nebo nějakou zajímavost. To samozřejmě musí posoudit ti čtenáři, jestli se nám to podařilo. Já jsem se snažil, aby tam byly trošku vtip, nebo Veronika objevila některý třeba starý recenze. Jsme měli mozeskou recenzi v New York Times na film Musíme si pomáhat a takovýhle vyzobávky tam. Našli jsme nějaký fotky, ať už z dětství nebo z nějakých starých projektů, protože samozřejmě čím ta vzpomínka je starší, tím je i pro mě jako vzácnější nebo je to větší perlička. A snažili jsme se tam mluvit i o těch televizních nebo divadelních projektech, když já se považuji za filmového režiséra, nejvíc lidí mě tak zná.
1: Vy jste říkal, že tam vlastně zabrousíte i do svého mládí, do svého dětství, do těch začátků. S vámi už byla uveřejněna celá řada rozhovorů, byl s vámi natočen Gen a další různé věci, kde se lidé mohli dozvědět o vašem dětství, mládí. Několikrát tam třeba zaznělo to, že vlastně jste takový jako jedináček ve větší rodině, protože máte starší sestry. A také to, že jste vlastně...
2: My už jsme skoro stejně starý. Oni se vždycky říkají, že jsou o mnoho let starší.
1: Už to je doběhl.
2: To platilo v dětství, že byli o mnoho let starší. Teď, jak říkám s nadsázkou, že už jsme skoro stejně starý. No.
1: No a vlastně tam také padlo to, že pocházíte de facto z úřednické rodiny, že tam nějaké ty umělecké geny nebyly, přesto vy jste se tedy rozhodl jít cestou uměleckou, jít na FAMU, kde se to...
2: Já to opravím, jo, protože můj táta, já jsem kdysi v dětství našel, pak jsem to zapomněl, takový diplom se Stalinem, že to bylo z té doby, jako z roku 50, kde dost taky osvědčený režisér, jo. On na střední průmyslovce, kam nastoupil už pozdě, protože on byl ročník 28, takže na střední školu nastoupil až po válce a dělal takovou elektroprůmyslovku, sdělovací techniky, z který se vyvinula filmová průmyslovka v Panský. A tam dělal divadlo, režíroval. Já jsem z toho získal plakát od jeho spolužáka asi před pár lety. Mám to doma zarámovaný, dělal divotvorný hrnec. A je to taková vzácná relikvie. Táta dostali tenhle ten diplom. Hrálo se to v divadle Na Slupy, kde začínalo Osvobozené divadlo třeba. A hrála se tam premiéra Jonáše a Tingle Tangla, Suchýho Šlitra. Tak tam oni s těma spolužákama dělali divadlo, ale jeho pak zavřeli. Šel do Uranovej dolů a potom byl zbavený občanských práv a potom, když byl rehabilitovaný v 60. letech, tak si dodělal nějakou právnickou nástavbu jako pomaturitní a dal si teda maturitu a tohle ty práva, nějaký dva semestry nebo co. V tom roce 67, 68, 69 a dělal potom úředníka v Mototechně, ale myslím, že to v něm jako bylo nějaká ale to za toho bolševika to vzalo prostě jiný.
1: Takže tam přeci jenom nějaké...
2: Směr. A potom strejda z taky širší přízně byl malíř a vzdálený bratranec je výtvarník, dělá s bratrama Formanama, Pepík Sodomka se jmenuje. Takže jako máme tam nějaký takový, přímo u toho táty je to zjevný. A je mi líto, že jsme si o tom nikdy víc jako nepopovídali, možná se k tomu nechtěl vracet s nějaký hořkosti.
1: Vyslovil jste slovo hořkost, u vašich filmů se často právě tohleto slovíčko při různých hodnoceních objevuje, hořko, sladké, tragikomické.
2: Já myslel, že si kritici povzdechnou. Hořký povzdech.
1: Ne, ale když se podíváme na tu vaši filmografii, tak vlastně hodně těch filmů je z takových těch těžkých, řekla bych, možná je to teďka špatně řečeno, ale pro nás těch těžkých let, vy se v řadě těch snímků vlastně obracíte do nějakých 70. 80. Spíš se věnujete z mého pohledu těm letům minulým než té současnosti. Mám pravdu?
2: Já bych to trošičku opravil. Jo. Máte pravdu v tom smyslu, že ty filmy, které se do té minulosti vracely, byly v té mý filmografii ty úspěšnější. Ať už doma, jako Pelíšky nebo Popendo, tak mezinárodně, jako Musíme si pomáhat, anebo Učitelka, to byl slovenský film, který měl podobně dobrou mezinárodní kariéru, jako Musíme si pomáhat, když nebyl nominovaný na Oscara. Ale proto vzniká pocit, že vlastně možná jsme se v těch úspěšnějších věcech s Petrem Jarchovským, s Petrem Šabachem a nebo s Miro Šifrou v televizním projektu Rédl, který se vracel do 90. let. A takže z toho tenhle ten pocit vzniká, ale já myslím, že většina projektů, které já jsem dělal, je ze současnosti. Jak filmových, tak teď těch televizních.
1: Když byste měl říct, který ten váš projekt vlastně vám osobně nejvíc přirostl k srdci, to je jako když se ptáte, které dítě máte nejraději. Vím, že je to asi špatná otázka, ale
2: ne, já myslím, že nemůže člověk odlídnout od toho, co se mu nejvíc povedlo, měřeno i nějakým tím ohlasem. Já bych jako lhal, kdybych říkal, že nepovažuji za svý nejvýznamnější filmy Pelíšky a Musíme si pomáhat. To prostě tak je a rozhodně mi to nějak jako nevadí. Nemyslím si, že jsem tvůrce jedinýho nebo dvou filmů, ale a mám, tak jak jste řekla, ten příměr, on je trošku takový, co používá často o těch dětech, ale tak pochopitelně člověk má nějaký takový soucit s těma filmama, který mu nevyšly tak, jak si přál, nebo neměli ten ohlas, jak by si přál. Ale určitě, když se mě někdo zeptá, jestli mi to nevadí, se mě furt někdo ptá na pelíšky, no samozřejmě, že mě to nevadí, protože jako, nevím, Ringo Starr se taky furt ptají na Beatles, ne? Tak.
1: I to se dočtou čtenáři v té knížce?
2: Ne, já se snažím říkat něco navíc. No, ale tak, že jo, tak některé věci, které už jsem řekl, se tam vyskytují, ale myslím si, že ta Veronika takovým poctivým přístupem a taky tím, že se dlouho známe, já myslím, tak to staletí určitě možná díl, a že zná i řadu těch protagonistů, jak z těch dob minulých, tak z té současnosti mít jako tvůrčí, tak to kolegyně Mildy Tesaře, s kterou jsem dělal zatím poslední film Výjimečný stav, takže se ptala, řekl by, hodně zblízka, takže v tom, já jsem se snažil, ona do té upoutávky napsala takovou frázoidní větu a já jsem potom to dával na Twitter a psal jsem, že my se tam těm frázím jako vyhybáme, takže ty čtenáři se tam nedozvědí, že když je člověk pilný a má svoji práci rád, takže se může z řemesla stát umění. Takovýhle věci tam neříkám. Jo. Já jsem si vzal za vzor a teď opravdu, když jsem předtím zmínil Beatles a teď zmíním Formana, tak to není v tom smyslu, že bych se s nima srovnával. Jo. Ale já když jsem četl ty vzpomínky, které s Milošem Formanem napsal spisovatel Honza Novák, se s panem Novákem trošku známe, protože říkám Honza, že mu tak říkám, tak to je, a Forman tak vyprávěl, já když to čtu, tak ho slyším. A když jsem to poslouchal jako audioknihu s Jinkem Čermákem, tak mi to rušlo, protože tam slyším ten Formanův hlas, když ten Hynek to dělá moc pěkně. A ten Forman se snaží tak jako v těch filmech prostě nenudit. Snažili jsme se stejným mustrem hledat nějaký, řekněme, historky nebo příklady, nemyslím matematický, ale tvůrčí třeba, který budou záživný. Já neumím moc teoretizovat, ale jestli to je záživný a zajímavý pro ty diváky. Já jsem tu odpovědnost maličko hodil na tu Veroniku. Kdybych si byl jistý, tak to si to napíšu sám. Já jsem psaní studoval. Nějaký věci jsem i napsal. Ale tady jako bych si nevěřil, že buď, kdybych to psal sám, tak buď to by to mělo 1000 stránek, anebo bych si prostě za každou historkou říkal, je tohle vůbec zajímavý. A tady jsem měl proti sobě Veroniku nebo novináře, dobrýho novináře, který prostě byl pro mě tím prvním jakoby čtenářem. Tohle je zajímavý, Honzo, víš? A tohle asi není tak zajímavý, tak jsem jí za to vděčný.
1: Tak my se na tu knížku s názvem U mě pořád dobrý moc těšíme, jak jsem říkala, vychází v půlce května a protože náš čas je tady víceméně vymezen, tak o těch současných projektech mohu prozradit, že si popovídáte s mým kolegou Ivanem Dlaskem v některém z nejbližších pořadů z archivu osobností, tam bude na to víc času a já moc děkuji, že za námi dnes přišel pan Jan Hřebejk, ano.
2: Já ještě řeknu takový krédo, který já jsem chtěl, je součástí toho textu. Není to moto, to jsme se nedohodli, že by bylo vhodný. A to je takový jako krédo Stanleyho Donena. To byl hollywoodský režisér, který se dožil skoro 100 let. Z jeho nejznámější děl třeba muzikál Zpívání v dešti s Genem Kellym, který spolu režíroval. A Stanley Donen říkal o režii, že režie je jako sex, že když je to dobrý, tak je to opravdu dobrý. A když to není dobrý, tak je to ještě pořád dost dobrý. Tak proto jsme tu knížku nazvali Ještě stále dobrý.
1: Tak jak říkám, těšíme se na ní, děkujeme za ní a já děkuji panu Hřebejkovi za návštěvu u nás ve studiu stanice Klasik Praha.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.

0: To byl Dymák číslo 3 z Lašských tanců Leoše Janáčka. Petr Altrichter řídil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Máme minutku po 3:15, blíží se tedy 16. hodina. V té se můžete těšit na Ave Maria Astora Piazzolli, houslovou sonátu Edvarda Grieg či téma z filmu Dívka s perlou Alexandre Desplat. V této hodince je ještě čas na Františka Bendu a již za malou chvíli Recondita Armonia z opery Tosca Giacoma Pucciniho.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
4: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
5: S jarem se probudila svěžest.
6: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
5: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
6: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
5: Amorino. Umění italského gelata.
7: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Posloucháte Klasik Praha.

To byla scéna z árií z opery Tosca Giacomo Pucciniho Recondita Armonia, kdy Mario Cavaradossi obdivuje krásu své milované Florie Tosky. Cavaradossim byl tenorista Jonas Kaufmann, v jeho árii jsme slyšeli také Antonia Pirociho, basistu, a hrál nám Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, vše řídil Antonio Papano. Poslední skladbou v této vysílací hodině je úvodní věta z houslového koncertu D-dur Františka Bendy. Hraje nám Pražský komorní orchestr a Roman Patočka.

0: Jožka Bendy. Poslouchali jsme Pražský komorní orchestr bez dirigenta a na housle hrál Roman Patočka. Na Radio Klasik Praha jsme mezi tím elegantně přišli do podvečerního vysílání. Je minutka po 16. a před námi je Tanty Anny Prima, Ave Maria Astora Piazzolla a Radek Baborák Orchestrina.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla skladba Tantiany Prima. Někdy je slýchávána také s textem oslavující panu Marii, Ave Maria. Každopádně autorem je Astor Piazzolla. Poslouchali jsme soubor Radek Baborák Orchestrina. Je 7 minut po 16. a my si teď můžeme vychutnat třetí větu ze sonáty pro housle a klavír číslo 3 c-moll Edvarda Grieg. Antonín Kubálek hraje na klavír, na housle Ivan Ženatý.

Poslouchali jsme třetí větu z houslové sonáty číslo 3 c-moll Edvarda Grieg. Protagonisté byli houslista Ivan Ženatý a klavírista Antonín Kubálek. A teď se vydáme do světa filmu. Je tu Dívka s perlou, film z roku 2003. K němuž nahrál hudbu Alexandr Displé, který napsal a nahráli ji filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie Gnosienne a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
4: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
5: Těší se na vás Jiří Bárta.
6: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla Arie Non Veri Medio, Není žádného léku, z komické opery L'infedeltà delusa, tedy Zmařená nevěra, kterou napsal Josef Haydn. Gottfried von der Goltz řídil Freiburský barokní orchestr a zpíval basbaritonista Thomas Quasthoff. Zámek Liteň ožije hvězdně obsazenou prodanou nevěstou. Jedinečným hudebním zážitkem hvězdně obsazeným open-air koncertem Prodaná nevěsta ožije v sobotu 29. srpna od 20 hodin nádvoří barokního zámku Liteň nedaleko Berouna. Česká operní klasika Bedřicha Smetany, slavící letos už 160 let od své premiéry, se zde publiku představí ve špičkovém provedení. Mařenku stvární Kateřina Kněžíková, jeníkem se stane Daniel Matoušek, oba jsou solisty Národního divadla v Praze. Role Kecala se ujme Adam Plachetka, basbaritonista světového renomé, kterému pravidelně tleská publikum New Yorkské metropolitní opery. Jako Vašek se představí Raman Hasimau. Zkrácená verze Smetanovy opery zazní v podání Orchestru Národního divadla v Praze pod taktovkou šéfdirigenta Roberta Jindry. Do Litně přijede také více než 60 členek a členů pěveckého sboru Národního divadla. Hudební událost doprovodí i originální vizuální podívaná. Autorem a režisérem scénického řešení je Michal Caban, který celé zámecké nádvoří rozzáří a rozpohybuje elegantním videomappingem. Tak to byla pozvánka na 29. srpna od 8 hodin na Prodanou nevěstu na zámek Liteň. A teď už tu máme Galskou symfonii E-moll Amy Marcy Beach. Z tohoto díla si poslechneme třetí větu. Hraje Nashville Symphony Orchestra, který řídí Kenneth Schermerhorn.

Dozněla nám třetí věta Lento con molta espressione ze symfonie E-moll, takzvané galské, od Amy Marcy Beach, první publikovaná a veřejně provedená symfonie, kterou napsala americká žena, pianistka a skladatelka. První žena, která v Americe uspěla jako skladatelka orchestrální hudby. Poslouchali jsme Nashvillský symfonický orchestr, který řídil Kenneth Scharmerhorn. A teď nás čeká Hafnerova serenáda D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. David Zinman řídí Tonhalle Orchestr Zürich, na housle Pamela Frank.

0: Na Radio Klasik Praha doznělo Rondo z Hafnerovy serenády D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. David Zinman řídil Tonhalle Orchestr Zürich, na housle hrála Pamela Frank.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
4: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Co čteš, mami?
6: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
5: Já taky musím chodit do práce.
7: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
13: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Tak to byla třetí věta z violončelového koncertu z roku 1970 anglického skladatele Arthura Blisse. Tento koncert vznikl na objednávku Mstislava Rostropoviče a premiéru dirigoval Benjamin Britten. My jsme slyšeli nahrávku Liverpoolské královské filharmonie, kterou řídil Andrew Menzie, a na violončelo hrál Guy Johnston, úspěšný britský violončelista. Teď je přesně 17 hodin a před námi je další vysílací hodina na rádiu Klasik Praha, nabitá skvělou hudbou z pera například Johanna Sebastiana Bacha, Zdeníka Fibicha, Dmitrie Šostakoviče či Joaquina Rossiniho. Začneme ale symfonií číslo 5 d-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Ladíte Klasik Praha.

Chorál Hrad Přepevný jest Pán Bůh náš, co by pátá část ze symfonie číslo 5, D-mol, takzvané reformační, kterou napsal Felix Mendelssohn Bartholdy. Janik Knezek Cegan řídil Chamber Orchestra of Europe. A teď se vydejme na cesty. Máme tu Song of Travel, tedy písňový cyklus s tématy tuláctví, svobodný život, příroda, z něhož zazní první část, první píseň The Vagabond. Autorem je Rifle Williams, zpívá baritonista Bryn Terfel.

Tulákovi nám právě teď zpíval baritonista Bryn Terwell. Zazněla první píseň z takzvaného Songs of Travel, což je písňový cyklus na básně Roberta Louise Stevensona, který napsal Ralph Vaughan Williams. Kromě baritonisty Bryna Terwella jsme poslouchali pianistu Malcolma Martinou. Je téměř 17:45 a my se teď potěšíme s kercem ze smyčcového sextetu Adur Nikolaje Rimského-Korsakova.

0: Scherzo vivace alla Saltarello, tak to je třetí část ze smyčcového sextetu Adur Nikolaje Rimského-Korsakova. Na housle hráli Pavel Hůla, Miloš Černý, viola Zbyněk Paďourek, Josef Klusoň a violončela Václav Bernášek a Michal Kaňka. Kdo pak dnes přijde do pořadu Hudba v miléniu a bude si povídat s Ondřejem Fischerem, tak to vám on sám odhalí již za pár vteřin a pak tu bude hudba Ludvíka van Beethovena.
1: Klasik Praha.
2: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou členové mladého českého souboru Muse Equality, který propojuje klasiku s folklorem. Bartóka, Vivaldiho, Haydna, ale i lidové písně hrají v obsazení se smyčci, cymbálem a akordeonem a ve vlastních úpravách. Více se dozvíte v pořadu s premiérou v úterý 19. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
5: Těší se na vás Jiří Bárta.
6: S jarem se probudila svěžest.
7: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
6: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
7: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
6: Amorino. Umění italského gelata.
8: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
10: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla první věta ze symfonie číslo 4 B-dur Ludvíka van Beethovena, kterou jsme ale poslouchali v úpravě Shai Woznera, izraelsko-amerického klavíristy, který ji upravil pro klavírní trio. Na housle hrál Leonidas Kavakos, na violončelo Jojoma a na klavír Emmanuel Ax. A teď tu máme písňový cyklus Antonína Dvořáka, Cikánské melodie, který budeme poslouchat také v úpravě, a to v úpravě pro smyčcové kvarteto. Je tu první píseň, hraje nám Talichovo kvarteto.

Má píseň Zas mi láskou zní, tak to je úvodní skladba z písňového cyklu Cikánské melodie, které napsal Antonín Dvořák na básně Adolfa Hejduka. Původně na německé texty, ale později byla vydána i česká verze. My jsme ovšem poslouchali úpravu pro smyčcové kvarteto, kterou jsme poslouchali v podání Talichova kvarteta. Teď se vydáme do operního světa, máme tu předehru k opeře Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho.

skončila předehra k opeře Lazebník sevilský, asi nejpopulárnější dílo Joaquina Rossiniho. Vladimír Válek řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu. A teď je před námi fuga A-dur Dmitrije Šostakoviče. Na klavír hraje Juliana Avdějeva.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Jsme Klasik Praha.

Doznělo presto, třetí věta z koncertu D-moll pro hoboj, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha. Hrál nám soubor Ensemble 18+ a na hoboj Vilém Veverka. Poslední skladbou před zprávami o 18. je Adagio, třetí věta z první symfonie F-dur Zdeňka Fibicha.

0: Na Radio Klasik Praha dozněla třetí věta z první symfonie F-dur Zdeňka Fibicha. Poslouchali jsme živou nahrávku této Fibichovy symfonie, která byla natočena v loňském roce ve Vršovickém Vzletu, a to souborem Muzika Florea, který nahrál na dobové nástroje a pod taktovkou Marka Štrincla. Tím jsme uzavřeli předchozí hodinu, teď máme minutu po 18. a pro vás jsou tu dnešní poslední zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Po 29 letech vyšel z cely smrti 63-letý Američan, kterému justice stanovila už 9 různých termínů popravy, ale z různých důvodů trest nakonec nebyl vykonán. Ve třech případech byl odsouzený smrti tak blízko, že mu dozorci připravili

0: známek se příští rok nezvýší. Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona, který ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily a další nízkoemisní vozidla ale z návrhu zatím vypadlo. Hrozilo by ohrožení dotací z Evropské unie. Na jevišti první scény, tedy Národního divadla v Praze, oslaví herečka Iva Janžurová právě dnes své 85. narozeniny. Nepojde o zvláštní narozeninovou akci, ale o běžné normální představení. Janžurovou totiž v roce 2019 obsadilo režijní duo Scooter do adaptace Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Hraje Hanu v baladě Štědrý den a stvární právě při úterní, tedy dnešní repríze v Národním divadle. A jaké bude zítra počasí? Oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, na východě zpočátku i skoro jasno. Zprvu jen na západě a ojediněle během dne postupně v rámci celého území. Místy déšť nebo přeháníky, výjimečně bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Tak to byly zprávy o 18. a teď tu máme finále ze symfonie C-dur Georges Bizeta.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to bylo briskní finále ze symfonie C-dur George Bizeta. Emmanuel Vion řídil PKF Prague Philharmonia. Na Radio Klasik Praha jsme otevřeli poslední hodinu dnešního podvečerního vysílání. Zazní v ní mimo jiné hudba Richarda Wagnera, Richarda Strause či Josefa Haydna. A co pak nás čeká na Radio Klasik Praha také dnešní večer? Máme tu v 19 hodin premiéru pořadu Hudba v miléniu. Ondřej Fischer si povídal se členy souboru Muse Quality, kteří spojují smyčcové nástroje, cymbál, ale třeba i akordeon. Ve vlastních úpravách hrají klasické skladby různých stylů i lidové písně. A jeho členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík byli hosty Ondřeje Fischera v jeho Hudbě v miléniu. To je tedy 19. hodina. Ve 20 hodin koncert bez smokingu dnes s hlavní představitelkou, trumpetistkou Alison Balsam, která zahraje díla Tomasa Albinoniho, Johanna Sebastiana Bacha a dalších. A ve 22 hodin repríza pořadu z archivu osobností. Ivan Dlask si povídal s Vladimírem Chmelem a Danielem Hulkou, kteří pozvou na příhody Lišky Bystroušky, které uvádějí se svým združením spolkem Opera lidem. A před námi je teď oratorium Josefa Haydna Stvoření. Zazní druhá část Zeitfruchtbar, ale z druhé části árie, kterou nám zaspívá basista Kurt Moll.

Poslouchali jsme árii, která se nachází v druhé části oratoria Stvoření Josefa Haydna, oratorium na libreto Gottfrieda van Swietena podle biblické knihy Genesis. Leonard Bernstein řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu a zpíval basista Kurt Moll. A teď se bude tančit, je tu tanec sedmi závojů z opery Salome Richarda Strause. Ricardo Schai řídí Lucernský festivalový orchestr. Na hoboj hraje Lukas Macias Navarro, flétna Jacques Zun a viola Wolfram Christ.

0: to byl tanec sedmi závojů z opery Salome a Richarda Strausse. Ricardo Chailly řídil Lucernský festivalový orchestr.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla pátá bagatela z takzvaných sedmi bagatel Ludvíka van Beethovena. Na klavír hrál Melvin Tan. Jsou 6:45 a my tu teď máme Isoldinu smrt z lásky, Liebestod z opery Tristan a Isolda a Richarda Wagnera. Andres Orozco Estrada řídí Frankfurtský rozhlasový orchestr.

Na Radio Klasik Praha nám dozněla Isoldina Smrt z lásky, Liebestod z opery Tristan a Isolda, kterou napsal Richard Wagner. Andres Orozco Estrada řídil frankfurtský rozhlasový orchestr. Za 4 minuty bude 7:15 a my tu teď máme třetí větu z fugového koncertu, který napsal anglický skladatel Gustav Holst v roce 1923. Andrew Menzies řídil Liverpoolskou královskou filharmonii.

Dozněla třetí věta Allegro z fugového koncertu anglického skladatele Gustava Holsta. Skladba inspirovaná bachovským kontrapunktem. Poslouchali jsme nahrávku Liverpoolské královské filharmonie, kterou řídil Andrew Menzies. A dnes se s vámi rozloučím Vltavou. V pořadí druhou symfonickou básní z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii. Mirka Časarová vám přeje krásný dnešní večer a budu se na vás těšit zítra v odpoledním vysílání na rádiu Klasik Praha.

0: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
1: Těší se na vás Jiří Bárta.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
7: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Hudba v miléniu.
15: O klasice v 21. století.
16: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Bez hudebních ukázek můžete naše pravidelné pořady poslouchat také na webových stránkách a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Dnes si v tomto pořadu představíme mladý komorní soubor, který originálním způsobem propojuje folklor s klasickou hudbou. Je to kvinteto tvořené smyčcovými nástroji, akordeonem a cymbálem. Jmenuje sem Use Equality a dnes si mimo jiné poslechneme i ukázky z jejich eponymního debutového alba, které vyšlo v loňském roce. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám zástupce souboru Use Equality, houslistu Viktora Janoštína, dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Cymbálistu Michala Procházku, dobrý den.
18: Dobrý den.
16: A kontrabasistu Lukáše Holubíka, dobrý den.
19: Dobrý den.
16: Tak ještě před natáčením se tady strhla živá debata, v kterém roce vlastně váš soubor vzniknul, tak kdy to tedy přesně bylo. Nemusíte na den, ale...
17: No, dopočítali jsme se, že to datujeme k datu našeho, dalo by se říct, prvního koncertu, který proběhl v srpnu 2022.
16: Takže to bude už čtvrté výročí. Možná k tomu názvu, kdyby to posluchači úplně nerozklíčovali z té zvukové podoby, tak tedy to Muse, to je jako music, hudba, a Equality, druhá část toho názvu, tedy psáno skvé, to je jako rovnost, řekněme. Tak co jste chtěli tímto názvem vlastně vyjádřit?
19: Ona ještě původně asi Muse mohla být taky Můza.
16: Taky Můza.
19: Která nás mohla nějak políbit a inspirovat. A váží se k tomu vtipná storka nebo příběh, kdy naše přítelkyně porazily umělou inteligenci, se kterou jsme se samozřejmě tehdy už taky radili, jak bychom mohli pojmenovat naše těleso.
16: Už v tom roce 2022.
19: Přesně tak, jo. Přesně tak. Nicméně Je to možné, že ano?
17: Je to tak, byli jsme úplně bezradní.
19: Ano. A naše přítelkyně různě přemýšleli a potom přišli tady s tou spřeškou. Vy pořád mícháte Muse, Muza a Equality, rovnost. Proč se neuděláte spřešku? A tak vznikl náš název.
16: No a ta rovnost, to vyjadřuje tedy, co to má znamenat, že všechna hudba si je rovna nebo něco takového?
18: Zjednodušeně jde přesně tady o toto, protože od

0: Aktuálně ještě studuji na Akademii muzických umění a od roku 2025 vlastně jsem členem Orchestrální akademie České filharmonie a spolupracuji na edukačních koncertech edukačního centra České filharmonie například.
1: Lukáš Holubík už je členem České filharmonie, je to tak?
2: Ano, mám čerstvě po definitivě. A ještě zajímavé, že jsme se s Viktorem vlastně potkali v Praze díky folklornímu souboru Rosenka, které je pod Davidským divadlem. A tam jsme se dali dokupy a začala naše společná cesta pražskými ulicemi a pražskýma kulturníma podnikama, ve kterých jsme vlastně primárně nebo prvotně produkovali hlavně folklor.
1: Víte, to jsem ani nevěděl, že Davidské divadlo má folklorní soubor.
2: Ano.
1: Teda, ano. Stabilní normálně, jako nebo pro účely jenom nějakého představení?
2: Je to stabilní, funguje v podstatě jakoby formou kroužku nebo něčeho takového pro děti. Aha. A ty možná budeš, Viktore, vidět, tam je 11 skupin nebo kolik?
0: Přesně to nevím, ono se to dělí na více podskupin ještě a ještě menších podskupin na různé věkové kategorie, ale je tam určitě přes 10 skupin dohromady, bych tak typoval.
1: Dobře, kde ještě působí cymbalista Michal Procházka?
3: Tak jak už napovídá ten můj nástroj, tak jsem členem mnoha cymbálových muzik v podstatě od útlého dětství. A krom toho se hodně věnuju hudbě populární. Mám třeba hiphopovou kapelu Bartleby, kde hraju na cymbál. Hostuju v kapele Petra Bendeho, v kapele Lidověk, Matěje Štrunce. A v podstatě, tak jak to v tom hudebním životě každého muzikanta je, ty projekty vznikají, expirují a vznikají nové, takže se střídám v různých tady těch, dejme tomu, i fusion a multižánrových projektech napříč celou republikou.
1: Takže to jste asi jediný cymbalista v republice hrající hip-hop, nebo víte ještě o někom jiném?
3: No zrovna u toho hip-hopu bych řekl, že možná ano, ale stran těch populárních žánrů jiných, tak myslím, že je nás více těch cymbalistů, co jsme se rozhodli jít za ty hranice, kam ten nástroj je vlastně, za kterýma je upevněn, takže určitě je nás víc v Česku, i na Slovensku, i v Maďarsku, takže to bych neřekl, že bych měl nějaké prvenství v tomto.
1: A to je hiphopová skupina s českými texty nebo anglickými? Jo?
3: Je to tak, texty jsou české, je to kompletně v češtině a složení kapely je basová kytara, bicí, cymbál a vokál.
1: Nikdo jiný už tady hiphop nehraje teď aktuálně.
2: Kdyby se repoval do folkloru, ale...
0: Ne, to, ale ještě s námi hrají taky můj bratr Lukáš Jenoštín a akordeonista Jaromír Žižka.
1: To je důležité zmínit určitě.
0: Ano, právě Jaromír hraje v kapele Docuku, a nebo ještě další Shadow Quartet. A bratr, jak jsme mluvili o té Rosence, tak teďka právě je primáš toho souboru Rosenka. A společně fungujeme v různých cymbálových muzikách, no, cymbal music. A máte podle mě ještě možná Midnight Coffee Session by stálo za zmínku.
3: Je to tak. A možná je dobré taky říct, že pod tím edukačním centrem České filharmonie vlastně působíme my, co jsme tady, Lukáš, Viktor a já, všichni.
1: Takže vy se věnujete i klasickému cymbálu. Jako...
3: Hlavně.
1: Ano. A studoval jste to někde? Dá se někde studovat u nás klasický cymbál?
3: Studovat cymbál je možností spoustu v Česku. Máme konzervatoře v Brně, v Kroměříži, nově v Olomouci a v Ostravě. A to je zajímavé a myslím, že důležité zmínit. Konečně se od vlastně loňského září dá cymbál studovat v Česku na vysoké škole.
1: No.
3: Je totiž nově otevřený na Ostravské univerzitě a vyučuje ho tam Daniel Skála. Takže konečně se nám to povedlo, trvalo to spoustu let a tak máme teďka takové pořád ještě oslavy.
1: Tak Ostrava je zase před Prahou, jak už to tak často bývá. Aspoň nemusí tedy zájemci o vysokoškolské studium cymbálu jezdit do Maďarska, jak tomu bývalo dlouho, že?
3: Je to tak. Jezdilo se do Maďarska, kde už s velkou tradicí je cymbál vyučovaný na Akademii Ference Lista. A potom je taky možnost, pokud se bavíme o tom vysokoškolském vzdělání, navštívit nebo navštěvovat Akademii v Banské Bystrici.
1: Já jsem se dočetl, že vy jste vznikli vlastně při pražské AMU, Viktor tam ještě stále studuje, tedy jak říkal, vy jste tedy většina z vás absolventy tohoto ústavu, nebo jak to máte?
2: My jsme se tam s Viktorem potkali právě po Rosence, kdy já z Rosenky odešel, neměl jsem už na to nějak čas, nicméně naše cesty se dál potkávaly právě na AMU a jednou dnes jsme se potkali s tím, že bychom se rádi někam posunuli, začali na tu hudbu přemýšlet jinak a posunuli ji i do míst, kde třeba běžně nezazní, jak to podat formou, která by té hudbě neuškodila, ale zároveň oslovila lidi, kteří by si to běžně nepustili, anebo i jak se dostat do míst, kam se ta hudba běžně nedostane. A z tady těch původních myšlenek

0: myšlenek, jsme se postupně dopracovali až k tomu konceptu Musicality a využili jsme právě těch kontaktů, že s Michalem jsme se zase znali z jiného folklorního uskupení a tak se začaly proplétat ty cestičky z různých kapel, ale původní myšlenka byla tato.
1: Nás zrovna tady napadlo, že abychom mohli nějak jako promítnout naše kořeny i do té klasické muziky, protože ten zvuk toho tělesa je samozřejmě specifický a pojí se s lidovou hudbou a my se vlastně taky věnujeme, že jo, lidové hudbě. A tak jak jsme právě kouleli, jak to vymyslet, jak vybrat nástroje a tak a nakonec jsme právě, jak říká Lukáš, skončili na tomto uskupení, které se od té doby nemění, za což jsme vděční. A začali jsme vlastně tím, že jsme aranžovali skladby, které jsou především nějakým způsobem inspirované právě lidovou hudbou, ale jsou přitom napsané brkem nějakého hudebního skladatele.
2: Vy jste zmínil ty kořeny, to by ještě možná mohlo být zajímavé říct, protože všichni jste říkali, že máte zkušenosti s tou cymbálovkou, ovšem samozřejmě v různých regionech se ta hudba dost liší, je v tom velká pestrost, tak z jakých krajů vlastně pocházíte a co je tam třeba pro tu místní lidovou hudbu typické?
0: Když začnu za sebe, tak já pocházím ze Strážnice, tam má folklor velkou tradici, každoročně je tam pořádaný mezinárodní folklorní festival na konci června, takže to je můj kořen a mé zázemí. Přičemž je pro mě třeba zajímavé, že Slávek Volavý, což byl velký propagátor právě folkloru ve Strážnici a taky vytvořil spoustu krásných písniček, které se dodnes hrají, tak pokud se nepletu, tak nastoupil na studium i na Pražskou konzervatoř, tak tam ještě pro mě byla taky hezká spojka, kdy jsem se já zpátky ocitl na té konzervatoři a teď se snažíme na to zase navázat a posunout tu hudbu někam dál s tím zázemím Strážnice, které jsem si jako sebou přinesl.
2: Odkud pochází Viktor?
1: Já pocházím ze Zuberce, což je na Slovensku, na severním Slovensku, v západních Tatrách. A ten kontakt s folklorem nebo s lidovou hudbou jsem měl prakticky od malička, protože jsem vyrůstal v Muzeu Oravské dědiny, což je skanzen jako open air muzeum. A i s bratrem samozřejmě jsme tam vyrůstali spolu a rodiče nás vedli vlastně, táta spíš k lidové tradici a mamka nás cvičila v klasické hudbě, takže to propojení tam prostě je od malička.
2: Je v něčem nějaký zásadní rozdíl mezi tím slovenským folklorem a třeba tím moravským, nebo to tak jako různě splývá a navazuje?
1: Já si myslím, že ten rozdíl je veliký, ale zároveň nějaký. Zkrátka v té stylovosti, v té instrumentaci nebo v temperamentu těch písní, tam se samozřejmě to liší na základě toho, v jaké oblasti geograficky například se nacházíme, ale ty emoce, to, co ta lidová hudba chce říct, si myslím, že se potkává ve všech regionech stejným způsobem jako u lidí.
2: A ty stylové rozdíly třeba, kdybychom měli jít do detailů, tak jaké tam jsou?
1: Tak například u nás na té Oravě, tak my nemáme vůbec cymbál, proto jako pro mě pojem, že cymbálovka patří do folkloru, byl vlastně nový. Takže nikdy jsem se s tím nějak ani nestotožňoval. Máme cymbál, tak jsme lidová kapela. Což jsem například vypozoroval na Moravě, že tak to spojeno je. My, ta autentická muzika na Oravě, jako na tom Slovensku, ne všude, samozřejmě mluvím teďka o tom severním Slovensku, tak tam nemáme ani velkou basu, třeba jako normálně kontrabas, ale spíš předělané čelo, jenom takové jako přenosné. A je to dané zase tím, že to bylo v horách, vysoko moc se tam ty trendy nedostávaly.
2: Cymbál se tam nedal vytáhnout.
1: Ten
2: možná,
1: se tam nedal vytáhnout hor, jedině helikopterů.
0: Čímž má Viktor bohaté zkušenosti.
2: Dobře, no a potom samozřejmě na tom jižním Slovensku, tam je to zase už blíž
1: samozřejmě
2: Maďarsku, to už tam je to zase
1: už na středním Slovensku vlastně ten cymbál už potom funguje.
2: Rozumím. Odkud je Michal?
3: No to se z toho Zuberce musíme vrátit zpátky na tu jižní Moravu a dokonce ani ne zas tak daleko od té Lukášovy Strážnice. Já totiž pocházím ze Ždánic, který spadá do regionu Hanáckého Slovácka. Je to v podstatě nějakých 40, asi tak nějak Lukáši, že? 40 kilometrů od Strážnice. A u nás teda, jak jsme řekli, ta tradice cymbálu v rámci cymbálové kapely je a je velice silná, takže i se to odrazilo v tom mém celém jako hudebním vyrůstání, protože jsem s tou cymbálovou muzikou jako cymbalista byl v podstatě úplně od počátku spojen a má to tak, řekl bych, většina těch cymbalistů, kteří jako malí začínají na té Moravě hrát na ten nástroj. Čili to je první žánr hudby, s kterým se my dostaneme do kontaktu a který nás formuje. Potom, když se chceme věnovat více té klasické muzice, dneska už je super, že na Zuškách po jižní Moravě učí cymbalisti, kteří mají vzdělání, mají minimálně konzervatoře, případně i vysoké školy, to znamená na té umělecké škole se ten žák setká s tou klasickou muzikou. Pak už je různé to, nakolik ji přijme, nakolik se jí začne věnovat nebo zůstane třeba u té folklorní muziky. Spoustu lidí zůstane v tom folkloru, ale ti, kteří se rozhodnou věnovat té klasice, je super, že dneska už můžou, protože na těch zuškách bych si troufl říct, že to zázemí už je dobré v tom oboru a potom můžou pokračovat na těch konzervatořích, případně dneska už na té vysoké, nebo můžou jít na to Slovensko na vysokou nebo do Maďarska.
2: Mm-hmm. Já myslím, že je nejvyšší čas konečně si už pustit nějakou ukázku z vašeho tedy loni vydaného debutového alba. Bude to Vivaldiho triová sonáta D-moll La Folia, což je tedy prastaré harmonické schéma využívané napříč staletími, určitě se objevuje i v lidové hudbě. Jak jste vlastně pojali tady tu skladbu, jak jste se třeba odchýlili od originálu v tom vašem aranžmá?
0: No, primární výhybka byla určitě instrumentální. Mm-hmm. Teda jako instrumentační, kdy jsme právě využívali ten cymbál a akordeon. Nicméně, myslím si, že velkou inspirací se shodneme, že pro nás byl Giovanni Antonini.
2: Mm-hmm.
0: My jsme s ním měli zkušenost právě ze zmiňované studentské filharmonie, kdy jsme s Viktorem třeba působili právě pod Českou studentskou filharmonií, kde se i studenti dostanou do kontaktu s dirigentama, kteří běžně dirigují abonentní koncerty České filharmonie. A nějak jsme se ho snažili naposlouchat, kde vlastně sám ten Giovanni Antonini působí. Narazili jsme na jeho soubor Il Giardino Armonico, kteří právě mají zpracovanou La Folie a po poslechu nebo náslechu spousty nahrávek jsme vlastně dostali, nebo nabili jsme dojmu, že právě ta jejich verze a to jejich podání nejvíc drží pohromadě, nejvíc nás oslovilo a dává nám největší smysl. Takže to byl kámen základní, od kterého jsme se odráželi. A ve spoustě momentů to bylo pro nás inspirací, ale samozřejmě jsme se museli vypořádat s tím, že takhle prostě v pěti lidech a s tou jinou instrumentací přijdou určité úskalí, které jsme museli vyřešit po svém.
2: Pojďme si tedy teď tuto Vivaldiho skladbu poslechnout v podání souboru Muse Equality. Jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha v podání souboru Muse Equality, který propojuje klasickou hudbu s folklorem, a jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty. Jsme teď poslouchali Vivaldiho triovou sonátu D-moll La Folia, ukázka z jejich nového alba, které tedy vyšlo v loňském roce. Před chvílí jsme si povídali o tom, z jakých regionů pocházíte a jaké folklorní vlivy máte v krvi, tak ještě jsme to vlastně nezmínili ohledně vašeho akordeonisty Jaromíra Žižky, tak abychom měli tu mapu kompletní, tak ještě tedy odkud pochází on?
1: On právě pochází z Jablunkova, kde nám to hezky dává. Dva Slováci ze severu, jeden ze severní Moravy, Čech už akordeonista, a potom dva Jižani.
2: Hezký most.
0: Ano, a navíc z Jablunkova je to blízko do Polska a tak dále, že jo, takže tam už možná jsou i nějaké vlivy takové přeshraniční. No, já jsem se díval ohledně toho vašeho alba, to mě pobavilo, že jeden z hudebních režisérů se jmenoval Marek Cimbal, tak mám radost, že je to opravdu tím folklorem prostoupeno skrz naskrz i po této produkční stránce, kde jste to album vlastně nahrávali?
2: No, poštěstilo se nám dostat se do studia HAMU, kde taky je potřeba, aby si studenti hudební režie dělali nějakou praxi. Takže jsme se spojili se studenty, zároveň jsme zjistili, že jsou to naši kamarádi, kteří zrovna jsou v posledním ročníku, kde měli za úkol nahrát celé album. Takže jsme využili možností, které nám dala naše škola, a vůbec toho nelitujeme, protože prostředí bylo perfektní a s klukama jsme si sedli. A ta práce, si myslím, že se shodneme, že probíhala nadstandardně dobře.
0: Na tom albu máte skladby opravdu různých kultur a stylů, různých historických období. Kolik vlastně zemí se vám tam podařilo obsáhnout dohromady na tom CDčku?
2: Co by teď chtělo počítat?
3: To je zrovna otázka.
0: No, ale určitě Itálie, Rumunsko, že jo.
3: Tam Rumunsko, je tam Maďarsko.
2: Budou to jednotky, desítku nepřestřelíme, ale určitě jsme kolem 5-6 zemí.
3: To určitě bude, no.
0: Jak vznikají ta aranžma? Pracujete tedy na nich nějak kolektivně, že si třeba dotváříte své vlastní party, nebo je tam nějaký hlavní aranžer, který prostě rozdá noty a je to hotovo? Jak to máte?
3: No, funguje to většinou tak. Ono totiž aranžovat ty skladby do tohoto složení hlavně ze začátku pro nás bylo takovým velkým bádáním. Naštěstí nás to teda hrozně bavilo, takže jsme se velice často dostávali do různých zákoutí, z kterých jsme potom museli couvat ven, protože jsme zjistili, že tudy cesta nejde. Čili hodně to bylo o tom, že se něco napsalo, někdo z nás, většinou Lukáš, Viktor nebo já, ale samozřejmě i kluci, co tady dneska s náma nejsou, Jarda s druhým Lukášem, Viktorovým bratrem, tak taky občas něco píšou. Takže vždycky se něco napsalo, na zkoušce se to zahrálo a upravovalo. Zpočátku toho upravování bylo fakt dost, protože jsme ještě pořádně neměli ani prozkoumané ty nástroje těch našich kolegů, takže často jsme psali věci, které se třeba hrály krkolomně, nebyly příjemné, takže ze začátku to bylo opravdu velké dobrodružství. Teď si myslím, že už si to trochu sedlo, každý už víme, co můžeme od kterého nástroje a našeho spoluhráče očekávat, a funguje to hlavně tak, že většinou, když někdo přijde s nějakým nápadem, co bychom mohli hrát, tak po diskuzi, kde si to odsouhlasíme nebo ne, se toho prostě chopí, nastuduje, co může, napíše, co může, a potom, až je to napsané, tak si řídí, ale to už je spíš dílo jako hodně i kolektivní, si řídí ten nácvik a tam už připomínkují všichni, a je to takový živý proces, a je to, myslím si, že jsme se v tom trošku tak našli, že to je pro nás zajímavá práce a baví nás společně vnímat se vzájemně a utvářet ten jako společný náhled a výsledek toho, jak to vlastně bude znít.
0: To jste mi už rovnou odpověděl na další otázku. Právě jsem se chtěl zeptat, kdo tam v uvozovkách dělá dirigenta, nebo kdo se stará o to nastudování, takže to dělá vždycky autor té konkrétní úpravy.
1: Dá se to tak říct.
2: Je to tak, ale zároveň máme otevřené pole a jsme rádi, když každý se zapojuje. Že právě rádi bychom se uzatřeli do toho, že jeden to vede, a zatím se snažíme být demokratičtí, když to má jisté úskalí. Ale jsme právě rádi, když každý je proaktivní a do té kapely přinese kus sebe i v názoru třeba na tu hudbu, co hrajeme.
0: No, já si právě říkám, že to musí být docela náročné, třeba konkrétně zrovna u toho cymbálu, když člověk na ten nástroj sám nehraje, pro něj něco napsat. Že jo? Já jsem si jednou otevřel tu tabulku nějakou na internetu, jak se tam ty struny všelijak kříží a tak. A šla mi z toho hlava kolem, jako, to nemůže být asi úplně.
2: To je Michalovi do dneška.
3: Je to přesně tak, hlavně když mi kluci nechají hrát klavírní party, protože ono to sice ty nástroje jako působí, můžou působit podobně, jenže ten klavírista má pořád 10 prstů a dvě zcela oddělitelné ruky ve smyslu, že když mu například levá ruka nějaké tóny drží, tak pravá může artikulovat volně nezávisle na té levé a to bohužel cymbalista nikdy toho nedosáhne, protože on má pedál jenom jeden, buď má všechny struny otevřené, anebo má všechny zatlumené. Mm-hmm. Takže toto byl třeba oříšek, který jsme určitě na začátku řešili.
0: A většinou hrajete dvěma paličkama nebo čtyřma?
3: Tak většina hraní je se dvěmi, ale myslím si, že dneska už je docela běžné, že v klasické hudbě se používají také tři paličky nebo čtyři a používají se i další techniky jako pizzicata, hrajeme flažolety. Těch variant a barev zvuku, které ten cymbalista může vytvořit, je skutečně hodně.
0: Pojďme si pustit další ukázku. Teď nás čeká třetí věta z Haydnova klavírního tria číslo 39, kterému se někdy přezdívá tedy cikánské právě kvůli té třetí větě, která je napsána Rondo a Longareze, maďarské rondo. Tak pojďme si teď poslechnout v podání souboru Music Quality. Jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty na Rádiu Klasik Praha.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešními hosty pořadu Hudba v miléniu jsou členové souboru Music Quality, ansamblu, který propojuje klasickou hudbu s folklorem, hrají v obsazení dvoje housle, cymbál, akordeon a kontrabas. A právě teď jsme slyšeli tedy v jejich podání Haydnovu hudbu, byla to třetí věta ze známého klavírního tria číslo 39, přezdívaného někdy cikánské. Když jsem říkal dvoje housle, vy jste se tak usmáli, je tam i viola někdy, že? Nebo jak to funguje?
1: Stává se to, že Lukáš právě Viktorův mladší brácha, přesedla na violu. Dokonce jsme nedávno využili jako violistu v triu, které jsme objevili, respektive náš známý to objevil na Strážnickém zámku v archivech Magnusů. A asi to byla přímo autorská tvorba zapisovatele z toho zámku, tak jsme právě využili Lukyho, aby hrál violu, která v tom předpisu byla, a zhostil se toho teda bravurně.
2: No tak my jsme to právě vždycky řešíme, kdo co bude hrát, třeba u těch housli, že kdo bude hrát prim, kdo do sekund. A tady měl zrovna takové jako chtění, že by si zahrál ten prim, jenže já už jsem nechodil do 4. a do 5. a 6. ročníka na konzervatoři, kde se právě viola jako vyučuje u houslí. Takže zase to na něho padlo.
1: Takže se z toho Viktor hezky vykrutil.
2: Já se z toho vykrutil. Lukáš tím, že právě naopak
3: takže tím
2: navštěvoval.
3: Takže musí hrát ten druhý hlas.
2: To je teda hezké.
0: No taky máte akordeon v kapele, to znamená, všichni musíte ladit k akordeonu, že jo?
4: Je to tak? To je často velký oříšek, protože ten cymbál, obecně ten nástroj prostě trpí na změny teplot, změny vlhkostí a to ladění, ačkoliv dneska už jsme docela daleko v té konstrukci a pořád se inovuje ta konstrukce cymbálu a vylepšuje, tak pořád ten nástroj je dosti náchylný na právě tady ty změny prostředí. A ten akordeon naopak se dá říct, že je pořád stejně naladěný. Čili je pro nás občas trošku takovým oříškem, když máme hrát koncerty v kostelech, třeba v nějakých na podzim, nebo v zimě to je už velký oříšek, protože když v tom kostele je třeba 5-6 stupňů, tak to znamená, že celý ten cymbál se třeba nadladí ze 442 třeba na 445. Takže já už s tím musím počítat, když ho připravuju na ten koncert, že ho naladím třeba na 438, abych potom byl 442, jako je ten akordeon. Ale pořád je to trošku loterie. Nikdy nevím, jestli on tam úplně dojde, nebo jestli zůstane kousek pod tím akordeonem. Nicméně myslím si, že zatím se nám to daří zvládat a že jsme si našli právě v tom, nebo já jsem si jako ladič toho nástroje našel nějaký systém. A ten stejný problém nám nastává tehdy, kdy naopak v létě hrajeme na pódiu, na které svítí slunce. Tak ta černá rezonanční deska se rozžhaví, celý nástroj, ale nejde nahoru, ale teď pro změnu dolů.
2: Nejcitelněji jsme tenhle problém vlastně vnímali v rámci koncertu České televize, benefičních koncertů České televize, a to právě probíhalo v prosinci. A to vím, jak jsme do poslední chvíli trnuli, jestli to vydrží a jak to nakonec bude ladit, je to přímý přenos a to, tak jsme se jen modlili, že jak to dopadne, a naštěstí to dopadlo.
0: Jo, to byl ten adventní koncert, kde jste vystoupili vlastně teď v prosinci 25, že jo?
2: Je to tak.
0: Takže kdyby si to chtěli posluchači najít, tak myslím, že na internetu určitě je k dispozici záznam. Já se omlouvám, že furt mě ten cymbál to fascinuje, jako, protože to tady nemám tak často, že jo, někoho, kdo hraje na cymbál. To se dá ladit i během toho koncertu, třeba průběžně, nebo to musíte připravit předem?
4: To určitě moc nedá během koncertu, protože dá se třeba doladit jedna struna, když povolí, ale troufám si říct, že na nástrojích, které jsou dobře udržované, tak se to nestane během koncertu zas tak jednoduše. Takže je to všechno o té přípravě před koncertem. Někdy ten nástroj vydrží naladěný třeba i na dva koncerty, na tři. Všechno záleží na těch teplotních a vlhkostních skocích. Takže když je třeba tady to, teďka máme takových jako přes den 20 stupňů, v noci 15-16, tak to si myslím, že ten nástroj i v autě dokáže vydržet celkem naladěný a je to pro něho takové příznivé. Nicméně, když jezdíme na koncerty právě v té zimě nebo v létě, kdy on se v autě ohřeje nebo naopak tam zmrzne, tak ladím v podstatě před každým koncertem.
0: Říkal jste v autě, tak z toho už vyplývá, že si cymbál vozíte. Není to třeba jako Stenveje v koncertních síních, že by člověk jenom usedl a hrál, že jo? Ale musíte si ho převážet. Tak to jsme si už říkali před natáčením, ale ať to slyší posluchači, kolik to váží.
4: Ty nástroje můžou vážit, teď se bavíme o těch koncertních, tak můžou vážit tak od 70 do 90 kilo, čili cymbalista musí mít opravdu spoluhráče dobré kamarády, protože sám si ten nástroj nepřenese. Manipulovat si myslím, že může s ním velmi omezeně a postavit na nohy ho pravděpodobně sám asi nezvládne. Voda. Jsou takové krkolomné triky, ale trpí zase konstrukce toho nástroje, takže jsou k tomu potřeba dva lidi.
0: Ale říkal jste, že svítá nejlepší časy, protože už existují i novější typy, které používají karbon místo kovu?
4: Je to tak. Samozřejmě říkal, schválně jsem záměrně zmínil, že váha 70 až 90 kg je u koncertního nástroje, ale dneska se dají kupovat nástroje, kterými cymbalisti říkáme lightky, odlehčené verze. A to jsou nástroje, kde je ušetřeno trošku materiálu jak na korpusu, tak třeba na nohách. Ty nástroje nemají víko, nebo většinou nemají víko. A u takových nástrojů se dokážeme dostat, řekl bych, na takových 55 až 60 kilo. No a potom je další stupeň, kdy si výrobci začali hrát už s takovým srdcem toho nástroje, což je ta konstrukce z nějaké těžké slitiny kovu, která drží ten tah těch strun, ta je uvnitř nástroje a je důležitá pro tu stabilitu ladění. A ta těžká slitina se začala nahrazovat lehčími kovy, někdo používá i právě ten zmíněný karbon, a v takovém případě se dramaticky snižuje váha té nejtěžší součástky nástroje a myslím si, že v takovém případě se budeme schopni dostat už na něco přes 40 kilo, což už je velmi příznivá váha a v takovém případě s takovým nástrojem už ten cymbalista dokáže sám manipulovat a je to opravdu velká pomoc, když třeba vyjíždí na koncert, tak najednou nepotřebuje, aby ho někdo vyzvedával, nebo nepotřebuje říkat sousedovi, aby mu pomohl naložit nástroje, ale už to zvládne sám, to je velká pomoc.
1: Necymbalisti vyhlíží tuto světlou budoucnost.
2: Bohužel nás se to netýká, protože
0: máte karbonové smyčce, ale to vám moc neulehčí, že jo? No?
4: Bohužel naší kapely se to moc netýká, protože já mám nějakou zvukovou představu o tom nástroji a zatím se mi nepodařilo hrát na tu odlehčenou variantu, která by hrála natolik dobře, abych ji chtěl používat tady v naší kapele, aby splňovala ty nároky moje na zvuk toho nástroje v rámci Muse Equality. A nicméně, ať na to, nechci, aby to vyznělo, že ty nástroje haním, já si myslím, že vlastně na to, kolik oni váží, tak ten zvuk je velice slušný a využitelný v 90% příležitostí k hraní.
0: Tak já moc děkuji za toto cymbálové okénko. Vše, co jste chtěli vědět o cymbálu a báli jste se zeptat, Michal Procházka spolu s Viktorem Janoštínem a Lukášem Holubíkem jsou dnes našimi hosty, členové souboru Muse Equality. Tak můžeme si, myslím, pustit další hudební ukázku. Teď tady máme skladbu autora, který má moc pěkné jméno, jmenuje se Tony Muréna, což bych si myslel, že je nějaká přezdívka z trampské osady, ale byl to teda italský akordeonista. Víte o něm něco bližšího nebo o té jeho skladbě, kterou jste natočili? Indifference.
1: Vždycky říkáme, že v překladu indifference je lhostejnost. A Tony Muréna byl známý spoluprací například s Grappelim či Django Reinhardtem. A u této skladby je zajímavé, že většinou se snažíme třeba něco skultivovat, nebo se folklorní motivy kultivovaly a tady naopak Jarda, náš akordeonista, chtěl k té, dejme tomu až jako zpěvné formě tady té písně, vytvořit něco vážnějšího, serióznějšího, takže jsi tam přidal krásnou kadenci úvodní klasického střihu, která aspoň na začátku nás přetáhne do kostela, nebo dotáhne do kostela, kde si můžeme využít až takový varhaní nádech akordeonu, což diváci nebo posluchači uslyší té další ukázce.
0: Tak pojďme si to poslechnout, skladba, která tedy propojí jazz, akordeon, chrámovou hudbu a ještě mnoho dalšího. Jmenuje se Indifference a zahraje nám ji soubor Muse Equality, jehož členové jsou dnes našimi hosty.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha s členy souboru Muse Equality, Viktorem Janoštínem, Michalem Procházkou a Lukášem Holubíkem si povídáme v dnešním pořadu Hudba v miléniu. Toto byla ukázka z jejich debutového alba, které vyšlo v loňském roce, skladba Indifference od italského akordeonisty Tonyho Murény, ve které se tedy představil se svým parádním číslem akordeonista Jaromír Žižka, který tady s námi dnes není. Díval jsem se, že třeba hrajete i edukační koncerty pro mladé publikum. Jaký mají formát nebo jak jsou koncipovány? Co se na nich děje?
1: Ty koncerty mají formát klasického koncertu, kdy přivítáme právě posluchače, respektive žáky, nějakou naší skladbou a poté je vedeme takovou procházkou nebo takovým putováním od hudby lidové až k té hudbě vážné.
0: Jaké třeba máte zatím nejvýznamnější koncertní milníky za sebou nebo nějaká nejpamátnější vystoupení? Už jste zmiňovali třeba ten adventní koncert České televize, kde třeba ještě na to rádi vzpomínáte?
2: Mně se líbil třeba ještě ten živák, který jsme točili v televizi Noé. Ten je určitě taky ke zhlédnutí v archivu. To byl pro mě krásný zážitek, protože to byl pro nás takový první živý velký koncert a bylo to v podstatě v začátku té kapely, takže já na to mám moc hezké vzpomínky, že jsme se snažili všechno vycizelovat do maxima a byli jsme hrozně vlastně zapálení v detailech a podle mě to byla vlastně důležitá věc pro tu kapelu tehdy. No.
3: Ještě krásnou atmosféru vždycky mají koncerty, na které nás pozval pan profesor Bernášek z HAMU, co si nás vzal do parády. Jezdíme hrávat, kolegové jim pomůžou.
1: Například pro kruhy Přátel hudby.
3: Jasně.
2: To nemyslíš, že jo?
3: Ne.
2: Ty jsi myslel do Lužan?
3: Tak, přesně, do Lužan. Přesně, na Lužanský zámeček. A tam je nádherná atmosféra, kdy hrajeme v sále uvnitř budovy. Ale pak jsme měli právě krásný moment, kdy jsme hráli v takovém výklenku, jakoby na terásce, nebo jak to nazvat, pro posluchače, kteří byli dole, užívali si zahradní dýchánek. A ta atmosféra je tam fakt cítit z každého rohu budovy. A to třeba pro mě je památné nějakým způsobem. A taky, protože pan profesor Bernášek byl s námi u toho zrodu, tak tím, že se tam vracíme každoročně, tak vždycky si připomeneme třeba, kam jsme se posunuli a tak zapomínáme na to, jak ta kapela funguje. Tak tohle třeba pro mě je zajímavé.
0: Lužany, to jsou ty Lužany, kde Dvořák napsal tu mši pro ten tamní kostelík. Je to též místo, ano.
1: Pro mě byl takový asi jeden z nejhezčích zážitků koncertních. Bylo právě ve Strážnici v rámci folklorního festivalu ve Strážnici. I když tam nebyla ideální akustika, ale ta nálada, co tam vznikla v průběhu těch dvou vlastně koncertů, tak to bylo velmi potěšující. A tady vlastně se nám dokonce podařilo získat i cenu laureáta na tomto festivalu.
0: Vy jste říkali, že si na tom koncertě, který jste zmiňoval, posluchači užívali tu zahradní slavnost. Vadí vám třeba, když neposlouchají úplně soustředěně ti posluchači a třeba u toho konzumují nějaké nápoje nebo něco takového, nebo je vám to jedno, neruší vás to při hraní?
3: Když budu mluvit za mě osobně, tak mě osobně to neruší už i z toho důvodu, že mám radost, když ta hudba je provozována, jak jsem říkal na začátku, tam, kde by třeba běžně provozována nebyla a dostane se k lidem, kteří by si běžně nepustili. Takže i kdyby tímhle formátem jsme tu hudbu mohli šířit do světa, tak mě to nějak neuráží. Navíc potom následoval koncert, kde už lidi přišli, sedli si a vyloženě jsme měli tu svoji 3/4 hodinku nebo hodinku, kde soustředěně poslouchali. Takže to byl spíš takový bonus toho dne.
0: Co třeba, když už jsme mluvili o těch vašich původních aranžmách, co třeba nějaké původní skladby? Zkoušeli jste třeba si objednat něco u nějakých současných autorů pro to vaše obsazení netypické?
3: No, vykopli jsme, předpokládám, na tom adventním koncertě, kdy právě pro nás kamarád Tomáš Janoška udělal spíš aranžmá teda, úpravu, písně, ale skladby přímo na míru zatím nejsou. Nicméně je to věc, která je na našem listu přání. A už máme nějaké typy, koho bychom chtěli oslovit, ale zatím to necháváme asi pod pokličkou. Ale určitě budeme rádi za spolupráci se současnými autory i třeba do budoucna, protože kdybychom chtěli vyjet za hranice, tak rádi budeme prezentovat naši hudbu současnou, ať máme s sebou artikl, který je poutavý a zajímavý i pro pořadatele koncertů v zahraničí třeba.
0: No, rozhodně je to obsazení, které má potenciál, takže si myslím, že skladatele to bude zajímat. Ještě jsem se vlastně nezeptal, vy jste zmiňoval ten soubor Il Giardino Armonico v souvislosti s tím Vivaldim, že vás inspirovali. Máte třeba v rámci takových souborů, které propojují folklor s klasikou, nějaké vzory nebo nějaké podobné ansámbly, které vám třeba byly inspirací?
1: To je složitá otázka.
3: Protože... No, možná si je spíš neobjevím zpětně. Protože když jsme, když jsme se do toho pustili, tak asi to nebylo na základě toho, že bychom si poslechli několik alb a řekli jsme, pojďme dělat něco podobného. Ale tím, že ta myšlenka vznikla, nebo aspoň jsme si tehdy mysleli, že to vzniklo z naší hlavy, tak možná až teď, když se dostáváme k různým interpretacím určitých děl, tak třeba narazíme na to, že už to někdo mohl podobně zpracovat. Ale i když narazíme na zpracování právě u těch rumunských tanců, že jo, tak jedna naše známá nám pouštěla ukázku právě kapely, která to zpracovávala jakoby v klasické formě a taky využívali nějakého kontrastu té lidové podoby, ale tam to bylo velmi syrově ve vyznění. Na konci se dostaneme k tomu, že ta podoba je úplně jiná než ta naše. Mm-hmm. Takže si nedokážu vlastně teď asi představit příklad toho, že jsme něco vloženě skopírovali, co by nám bylo vzorem.
0: Třeba ty rumunské tance, no. Ty zrovna třeba nedávno nahrálo, myslím, i Talichovo kvarteto taky s cymbálem, to vyšlo někdy v loňském roce, tak to mě třeba zaujalo a opravdu to je taková hodně jako chameleonská skladba, která opravdu jako v těch různých úpravách často vyznívá hodně jinak, no to je pravda.
1: Ona zrovna třeba tyto rumunské tance byla jedna z prvních úprav, protože to se samo nabízí zrovna toto dílo to tímhle způsobem nějak zpracovat, ale myslím si, že jak říkal Lukáš, tak ono se to často odráží od typu skladby, od toho období a od toho stylu. Že například, když šáhneme do něčeho staršího, jako například uhrovecká sbírka nebo nějaký archivní materiály, tak potom zjistíme, že třeba nějaký barokní soubor právě to zpracoval jakoby na staro, nebo naopak se snaží z toho udělat moderní záležitost. Takže asi úplně takový nějaký vzor přesný jsme neměli u toho vzniku.
0: Díval jsem se na vaše facebookové stránky a každopádně tedy velmi čile koncertujete, měli jste tam spoustu termínů teď na následující měsíce, tak kde vás třeba v nejbližší době mohou posluchači slyšet? Myslím teď řekněme od června dál nebo od druhé poloviny května.
3: Tak posluchači si nás můžou najít v Pardubicích 5. a 6. června, kde odprezentujeme náš koncert Muse Equality a zároveň bude tam i pořad Tanec mezi námi. To bys možná, Viktor, mohl něco říct, protože to máš víc pod kůží.
1: My jsme totiž chtěli už v počátku, jak jsme zjistili, jak ta kapela hraje, co asi jaké emoce předává, tak všichni za námi chodili, že u toho se musí tančit, to je tak jako temperamentní. A tak jsme si řekli, no co kdyby jsme fakt vymysleli nějaký tanec k tomu, jako aby se prostě, aby mohli tanečníci zatancovat Bartóka, nebo například nějaké archaické tance z 18. století například. No a vznikl projekt Tanec mezi námi, kdy ten tanec mezi námi taky odkazuje na nějaký vztah těch tanečníků a muzikantů a je to takové organické vystoupení, kde právě spolupracují tanečníci s náma s těma úpravama, které už máme hotové a oni na to vymysleli choreografie a potom třeba i nějaké taneční příběhy. A toto vystoupení právě budeme hrát v Pardubicích 5. června a potom 6. června na to naváže náš koncert už klasicky, jak jsme zvyklí. A právě na tom představení Tanec mezi námi spolupracovala hlavně moje partnerka Laura Kolačkovská a Silvie Němcová. Oni jsou vlastně spolužečky na HAMU a ty nám pomohli to dát nejvíc dohromady, jinak tam funguje dalších 10 tanečníků, takže je to celkově takový velký projekt docela.
0: Který se určitě bude ještě reprizovat, že jo? Nebude to jenom v těch Pardubicích.
1: Aktuálně chystáme pražskou premiéru, která proběhne na podzim, ale termín přesně ještě nevíme.
0: Jasně.
3: Po Pardubicích nás posluchači ještě můžou nalézt 12. června v Holedči, potom 18. června ve Bzenci na Moravě, Prešov nás čeká ještě 21. června, v červenci máme nějakou pauzu lehkou, ale vracíme se potom v srpnu hned na podruháčské slavnosti právě na místo konání našeho prvního koncertu do Zuberce, kde odehrajeme v rámci právě zmiňovaných podruháčských slavností 8. a 9. srpna nějaké koncerty, takže určitě se mají na co těšit posluchači.
0: Tak všechno, pokud to nezachytili, si mohou podrobně najít i na vašich sociálních sítích, kde jsou ty termíny vypsány. Dnešní pořad tedy pomalu končí, zakončíme ho již zmiňovanou slavnou skladbou Bély Bartóka, což budou tedy rumunské lidové tance založené na lidových nápěvech z Transylvánie. A já moc děkuji členům souboru Muse Equality, houslistovi Viktoru Janoštínovi, cymbalistovi Michalu Procházkovi a kontrabasistovi Lukáši Holubíkovi, že byli dnes našimi hosty v pořadu Hudba v miléniu. Tak ať se vám daří, přeji mnoho úspěchů, mnoho spokojených posluchačů a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
3: Děkujeme za pozvání.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
7: Klasik Praha.
9: Dnes večer nám na Klasik Praha bude hrát skvělá trumpetistka z Velké Británie Alison Balsom. Hře na trubku se začala věnovat už ve svých 7 letech. Následovala studia na střední a vysoké škole a svou sólovou kariéru pak odstartovala ve svých 23 letech v roce 2001. V následujícím roce vydala své debutové album a o 3 roky později další CDčko, tentokrát zaměřené ryze na hudbu Johanna Sebastiana Bacha. V roce 2006 získala ocenění Young British Classical Performer a je také držitelkou ocenění Umělec roku 2013 v prestižním žebříčku Gramophone Awards i řady dalších významných cen. Dnes večer v jejím podání na Klasik Praha zazní díla barokních skladatelů, a sice Henryho Persla, Johanna Sebastiana Bacha, Giuseppe Torelliho, Georga Friedricha Händla, Tomasa Giovanni Albinoniho a Benedetta Marcella. Alison Balsom v nahrávkách doprovodí soubory The English Concert s dirigentem Trevorem Pinnockem, německá komorní filharmonie Brémy a Scottish Ensemble. No a já vám přeji krásný večer.
7: Koncert bez smokingu
8: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní.

0: Hudba, která zahájila náš dnešní pořad z archivu osobnosti, u jehož poslechu vás vítá Ivan Dlask, byla z Janáčkovy opery Liška Bystrouška, bylo to preludium. Vy jste to určitě poznali a pokud máte rádi hudbu Leoše Janáčka, tak určitě poslouchejte, protože tahle hudba vás bude provázet téměř po celý tento pořad. Já teď už ale přivítám své dva hosty. A tak nevím teď, komu mám dát přednost, abyste se někdo neurazil.
1: Já jsem starší.
0: Ano, takže teď promluvil operní pěvec Vladimír Chmelo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A vedle něj sedí Daniel Hůlka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A v tomto případě právě taky jako operní pěvec.
3: Ano.
0: Protože Daniela Hůlku znáte samozřejmě z muzikálů, z populární muziky, ale když jaksi dospěl do určitého věku, anebo se to vyvíjel tenhle nápad postupně, tak jste si řekl, já se vrátím k té opeře, kterou jsem vystudoval.
3: Ne, já jsem vždycky celý život svůj profesní tvrdil, že v 50 letech se vrátím do opery, protože operu miluju. A fakt jí strašně rád jsem vždycky zpíval, tak jsem celý život tvrdil, že v 50 letech se vrátím do opery, což mi vlastně nikdo nevěřil vůbec, protože po 30 letech zpívání na mikrofon se to zdá nemožné, ale já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem v životě potkal tady toho právě pána, který sedí vedle mě, který se jmenuje Vladimír Chmelo. A Vladimír Chmelo je úžasný za prvé zpěvák, byl 6 let v angažmá v Metropolitní opeře, jako solista, což je asi maximum, co může operní pěvec dosáhnout. No a kromě toho, že je vynikající zpěvák, tak je to můj výborný kamarád, je to strašně hodný člověk, opravdu zácná, krásná povaha. A kromě toho je, což je velmi důležité, naprosto geniální pěvecký pedagog. A já jsem v 50 letech začal chodit k Vladovi na hodiny, abych se naučil znova zpívat bez mikrofonu, protože to je trošku jiný. No a je pravda, že to nešlo úplně rychle. Chodil jsem 3x týdně a výsledky, nebo mohl jsem na to jeviště operní vyjít asi po 5 letech, nebo jak dlouho to trvalo.
0: Dřív vás nepustil.
3: Fakt to, no ne, dřív to prostě nešlo, jako, nebo nevím, jestli to bylo 5 let, ale rozhodně několik let toho opravdu 3týdenního chození na hodiny to bylo. A já jsem za to, pak se to skutečně podařilo, já jsem za to Vladovi nesmírně vděčnej. A už mám vlastně teďko na repertoáru po svém druhém debitu operním 2 role, a to je Vodní gruselce a Můj milovaný Kecal v Prodaný nevěstě. No a teď chystáme s naší operní společností Opera Lidem třetí inscenaci, a to je Janáčková Bystrouška. A tady já bych rád předal slovo našemu mentorovi, našemu slunci, našemu Vlade, náš všechno v opeře a zároveň režisér tohoto představení a šéf hudebního nastudování, takže o tom ví úplně nejvíc, takže předávám slovo Vladimírovi.
0: Vladimír Chmelo se tady skoro červenal, když jste ho chválil, ale...
3: Ale to je všechno doslova pravda.
1: Jsem úplně červený.
3: Já jsem si vůbec nic nevymyslel.
0: Tak jaký byl žák teda, když to vezmeme z toho druhého pohledu?
1: No, když mi Dan volal, já jsem slyšel v telefonu, tady je Dan Hůlka, tak říkám, je to bude asi omyl.
3: Ale fakt, to si pamatuju.
1: My jsme se prostě vůbec neznali. No a během pár let jsme se stali nejenom spolupracovníky, ale i dobrými přáteli a začali jsme jakoby podnikat doslova společně, protože ve dvou se to lépe táhne a hlavně musím říct, že což jsem skutečně nepředpokládal, že mu to půjde tak dobře.
0: Dobře.
1: To jsem byl velmi překvapený a vlastně to jde pořád dál. Jako my jsme se ještě neřekli poslední slovo.
3: Ne, my rozhodně, my pracujeme pořád dál, protože na tom zpěvu vlastně práce na celý život, to člověk nikdy nemůže přestat pracovat, jako to je.
0: Taky existuje projekt Opera Lidem, já jsem z toho projektu tu Ruselku, o které jste hovořil, už viděl. Tuším, že to bylo v divadle Hibernia, to představení, na kterém jsem byl, předtím tedy Prodaná nevěsta a teď Janáčková opera, nádherná opera Příhody Lišky Bystroušky. No a zeptám se pana Chmela, tedy vy jste v tom zpíval v minulosti?
1: No já jsem zpíval už v roce 2000 v této opeře a potom jsem ještě několikrát zpíval se to v různých inscenacích, ale vždycky jinou roli. A teď jsem navrhl Danovi, že ať zpívá Revinika, že já už budu zase zpívat něco jiného, Haraštu jsem zpíval, takže si zaspívám třeba nějakého toho Lapáka nebo nějakou jinou roli. Já to tak mám rád u Janáčka střídat, protože já třeba jsem Jenufu nikdy v její Pastorkyni nikdy nespíval, ale znám ji celou z paměti. Prostě Janáček je můj skladatel. Nespíval jsem v mnoha operách, ani v Káti jsem nespíval, ale rád ji poslouchám a rád se na ní dívám, nejvyšší, pokud je hezky zpracovaná.
0: No, ano, a je samozřejmě škoda, že Janáčková díla se tolik třeba nehrají v Česku jako v zahraničí, tam jsou taky daleko populárnější, i když v poslední době už se to lepší. Teda.
3: Ano, ale ty si neřekl to nejdůležitější, že nakonec se s Revírníka ujel ty, že Revírníka budeš zpívat ty.
1: Nakonec jsem si říkal, no, když si Dan dal takový závazek, že v 50 se vrátí k opeře, no, tak já jsem si dal zase, že k té 60 plus DPH si taky něco nadělím a že si zaspívám toho Revírníka. Takže mě zítra čeká Revírník.
0: Já jsem teď myslel, že budete zpívat populární muzice, že řeknete, abyste si to vyměnili.
1: Kdo ví.
0: Kdo ví, k čemu ještě dojde, ale já jsem slíbil posluchačům, že po celý tento pořad téměř budou poslouchat právě hudbu Leoše Janáčka a jeho operu Příhody Lišky Bystroušky. Tak si poslechněme další ukázku, pak se trošku projdeme tou operou právě s vámi, s Vladimírem Chmelem. Kdybyste věděli, co já viděla. Vy jste říkal mně, že to je arie Sovy předtím.
1: Ano, ano, je to arie na jeden řádek, na třech tónech, ale je velice důležitá, protože ta sova z té výšky viděla to, co neměla vidět. Viděla, jak se milují lišák s liškou a co z toho vzejde, a z toho je nádherná hudba do krásné scény svatby.

0: Už jsme slyšeli jednu ukázku z opery Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky, vlastně už druhou. A já musím říct, že to byla v podstatě taková jediná nahrávka, kterou já jsem objevil u nás v archivu, kterou tady máme v rádiu Klasik Praha. Já tuším, že z roku někdy 82, to jsem si teda zapomněl poznamenat, je to nahrávka, kterou diriguje Sir Charles Mackerras. V hlavních rolích zpívají Lucia Pop a Dalibor Jedlička. Pak jsou tady samozřejmě další účinkující, ale my se budeme bavit o nastudování, které se připravuje právě teď pro vás. Jedno je v pátek 15. a další je v pondělí
1: 18.
0: Jak mě správně doplňuje pan Vladimír Chmelo, kde a tak to řekneme na konci, aby si to naši posluchači zapamatovali. Tak co říct ještě k tomu Janáčkovi, v čem vlastně spočívá ta poetika toho Těsnohlídkova textu zpracovaném právě v Lišce Bystroušce?
1: No, my Brňáci, já jsem ten typický Brňák, já jsem Slovák, který Brno tak miluje, že se bije do prsou jako ten pravý Brňák. A k brněnštině nebo k Těsnohlídkovi a k Janáčkovi patří ta řeč, která není úplně to brněnský hantec, ale je trošku jiná než, no dost jiná než pražská čeština. A na tom si my Brňáci zakládáme. Takže jsme do tohoto nastudování skutečně chtěli vložit co nejvíc té Těsnohlídkovi řeči. A také Janáček byl rusofil, on hodně používal takových slov přijatých z ruštiny, takže je to taková koláž různých řečí a plus ta jeho intonace, kterou prostě on nasákl na té Moravě, tak tu se snažíme prostě do té partitury vložit a do těch pěveckých partů, takže pracujeme na tom půl roku, zvláště po sobotách, nedělích, protože kdy dáme 14 zpěváků dohromady. Ale musím říct, že takovou radost z tvorby jsem už dávno neměl, protože s Janáčkem je to prostě bezvadně strávený víkend.
0: Dane, jak se vám ty texty učily?
2: Tak ono je to krásný, ten jazyk, jo, je to, a já teda, ze mě se na starý kolena stal taky velký milovník Brna, protože já jsem se do Brna oženil, já jsem v Brně vyženil 37 příbuzných, takže já jsem teď v podstatě Brňák, už tam mám štamgastovský místo v hospodě, prostě fakt jako, že to, a úplně jsem se zamiloval do hantecu, takže mně se to právě strašně líbí na tom, že je to napsaný v tomhletom jazyku a pro mě je to takový výlet úplně do nový neznámý země. Já jsem Janáčka nikdy nespíval a musím říct, že je to naprosto fascinující a je na tom hrozně znát, jak on opravdu vycházel z melodie toho jazyka, že poslouchal ty lidi, jak mluvějí a vlastně ta muzika je, vychází z toho, takže je to úplně nádherný, já jsem tím úplně fascinovaný.
0: Tak si poslechneme další hudební ukázku. Doufám, že jsem si dobře napsal v tom správném teda jazyku z Brna. Když jsem vandroval, muzika hrála. Je to
1: ne,
0: tak?
1: Ne. Dež jsem vandroval.
0: No vidíte.
2: Dež jsem vandroval.
0: Dež jsem vandroval. Tak neumím teda mluvit Janáčkovým jazykem, ale mám tady na to odborníky.

0: to? Jak je Bůh nade mnou? A tvrdá zem pode mnou? Ani brokem. Ale schoměl
1: by... Co to predáš?
0: No tož, tu pár kroků.

0: chtěl jsem ho vzít. Ale ještě, že mi se si řeklo,
1: Sexy Pest! Neber, Haleš, Koleber! Mohl bys jít po studě!

0: Skončila zase další hudební ukázka v naší nahrávce a já se zase obrátím tedy na, teď už vlastně skoro jedno na koho, protože chci vědět to obsazení. Vy jste říkali, že tam 14 lidí, kteří zpívají a musí se dát dohromady na ty zkoušky, tak kdo to všechno je?
1: Tak já obsazení nechám na tobě a ještě jenom bych dořekl, aby jsme byli spravedliví, že když tady mluvíme o tom projektu Opera lidem, od, jak já říkám, Operní divadelní společnosti, tak to jsme samozřejmě my dva, já a Vladimír, ale musíme být spravedliví, jsou takzvaní čtyři otci zakladatelé tohoto projektu a to jsem právě já, Vlado, moje manželka Barborka Hůlková a Vladův bratr Michal Chmelo. Takže to jsme jako čtyři, to je Opera lidem, to jsou ti, co stojí za vznikem toho společenství Opera lidem.
0: Ano. Tak se vraťme k tomu obsazení.
2: Obsazení. V Lišce je strašně moc rolí. A mě napadlo, že některé role se velmi těžko dají interpretovat na jevišti. Představte si tenora jako komára, nebo sopranistku jako cvrčka, no to potřebujete velkou dávku fantazie. Tak jsem vymyslel, že co kdybychom použili loutky a nějakým neuvěřitelným řízením osudu jsem se dostal k české výtvarnici žijící v Barceloně, paní Dubšíkové, která nám vytvořila nádherných 20 loutek. Ale opravdu nádherných. A tím pádem, že vlastně solisté se nemusí převlíkat, ale stačí vzít loutku a už je někdo jiný, tak vlastně 14 pěvců udělá 26 rolí. Kromě toho, že potřebujeme šetřit, že? Tak jsme to vlastně udělali velmi ekonomicky a tím pádem například Michal Marholt zpívá jenom dvě role, ale Jára Parma zaspívá komára, kohouta a rektora. Ten to všechno stihne. Broda má dokonce smržová 4 role. No, myslím si, že bude to velice veselé a že toto řešení dává obrovské možnosti právě v té srozumitelnosti pro mladého diváka. Protože když uvidí toho skokánka jako tu nádhernou loutku, tak to prostě dává té divadelní poetice ještě další rozměr.
1: To vymyslel Vlado, myslím, že to vymyslel krásně. Já musím říct, že to je pro mě byl vlastně celoživotní problém s bystrouškou. Když člověk jde na bystroušku do divadla, tak když tam vidí lidi převlečený za zvířata, tak to vždycky vypadá komicky vlastně. Jo? Že to je prostě některý režiséři i tvrdí, že je bystrouška nerežírovatelná z tohoto důvodu. A já myslím, že Vlado přišel na způsob, jak se to prostě.
2: Ale abychom si rozuměli, Liška bystrouška bude zpěvačka, jenomže naše představitelka Tereska je taková liška, že i když to nebude žádná loutka, tak ji uvěříte, že je liška počitá.
0: Máte na mysli Teresku?
2: Mátlovou. Ano. A zrovna tak lišáka Petra Vondrová je vynikající lišák. Když říká, nesu lišák prolhané, tak je to taky uvěříte. Takže některé zvířecí role jsou zpívané zpěváky, ty hlavní, nebo třeba jezevec také, ale většina jsou loutky. A kohout je tak nádherná loutka, že až ho ta liška zaškrtí, tak to budete brečet.
0: Dobře. No a taky hlavní role samozřejmě, a to už jsme naznačili, kdo je vytvoří, ale připomeňme to.
2: Je to Dan jako Harašta, já jako revírník, ale jsou tam vynikající Michal Marholt jako farář, opravdu výborný, protože jsme toho faráře pojmili malinko netradičně. Potom je výborný Jára Parma jako učitel, ten je tak přísný, že jsem se až divil, jak dovede být přísný. No a další.
0: Dobře, tak přejdeme zase k další hudební ukázce. Teď už to snad řeknu dobře, teda po brněnsku. Totok nejsem já.
2: Nesu.
1: Nesu.
2: Zase. Totok nejsu já.
0: Zase ne.
1: Ale to je brněnština.
2: Ale skoro.

0: Tak toto k nejsu já teda.
1: Nesu.
0: Tak toto k nejsu já, teď je to dobře. Tak jak mě pánové tady opravují správně samozřejmě, protože i v popisu toho CDčka jsou tam drobné chyby, jak jsem si opisoval. Teďko bude proměna za chvilku další část tohoto díla, ale já se už teď zeptám ještě na hudební nastudování opery Příhody Lišky Bystroušky. Tak jak k tomu jste přistoupili?
2: Z té velké úcty k Janáčkovi to nebylo úplně lehké, ale my máme, jako mohu-li to tak říct, dvorního klaviristu arabského původu Ahmada Hedera, který má obrovský talent a dokáže z té hudby vytáhnout neuvěřitelné věci, tak nikdy vlastně Janáčka nehrál. A musím na něho prozradit, že jsem se opravdu velice pod ty moje vousy smál, jak si k tomu těžce hledal cestu, ale našel. Mm-hmm. Hraje to překrásně, nádherně a myslím si, že by i Leoš měl radost.
1: Já jenom bych upřesnil, protože jsme, já tomu našemu způsobu říkám, my jsme takzvané divadlo malých forem v rámci opery. Máme tu domovskou scénu v pražském Laholu na nábřeží v tom krásném secesním sále a ty opery neuvádíme s orchestrem, protože to by se tam vůbec nešlo, ale s klavírem a vždycky s charakteristickým nástrojem pro tu, kterou operu. Takže Rusalka je klavír a harfa, Prodaná nevěsta je klavír a dva klarinety. A teď Bystrouška.
2: Klavír a housle. A houslový part nám zahraje první houslistka Orchestru Národního divadla Marie Mátlova.
1: Sestra Teresky.
0: Ano, chtěl jsem říct, že posluchače upozornit, že to není shoda jmen, ale ano, že jsou skutečně příbuzné. Jak často plánujete ta jednotlivá představení hrát? Kolikrát se třeba odehrála Rusalka? Ta byla poslední, teda před
1: Rusalka výškou. Byla první, tu jsme právě
0: to
1: jste ještě viděl v Hybernii, kde ano, jsme jako začínali, pak se ukázalo, že ten prostor pro tu operu není úplně jako vhodný, takže jsme se přestěhovali do toho Laholu, což je úplně úžasný, Lahol je skvělej a paní starostka je výborná, tam je to fakt nádherný, je to tam takový ryze český, to mám prostě hrozně rád, takže první byla ta Rusalka, která se přesunula do, tu teď hrajeme v Laholu. Prodanou nevěstu už jsme dělali přímo pro Hlahol, to je jako zvláštní, že se hraje uprostřed mezi lidma. No a teďko...
2: Já jsem si spočítal ty reprízy, těch Rusalek už bylo 14 a Prodanek asi 10, protože nehrajeme ji jenom v Hlaholu, ale jezdíme taky tam, kde nás chtějí. Chtějí nás v Jihlavě, v Trutnově, teď pojedeme s Rusalkou do Slavkova u Brna.
0: No. Takže do míst, kde teda musíte dát pozor na ten jazyk.
2: Ano, ale tam Rusalka projde.
0: Ano. Dobře, tak máme další ukázku, ta se jmenuje Proměna, tam zřejmě dochází k něčemu na jevišti, k nějaké proměně, u které hraje hudba, tak si to pojďme poslechnout.

0: Po té proměně, kterou jsme teď slyšeli z opery Příhody Lišky Bystroušky, Leoše Janáčka, už je před námi poslední ukázka z té opery, za chviličku začne, tak teď bychom měli říct, Daniel Hůlka už to trošku naznačil, kde se to bude hrát, tak ještě to zopakujme a řekněme časy.
1: Takže hrajeme v sále Pražského Hlaholu, což je na nábřeží kousek od Národního divadla naproti Žofínu. A první představení premiéra je 15.5. od 19.00 večer. A potom první repríza, to znamená druhé představení, je v pondělí 18.5. znovu od 19 hodin.
0: Takže jste samozřejmě srdečně zváni do Hlaholu a protože díky digitálnímu vysílání nás mohou třeba v automobilech poslouchat naši posluchači už téměř po celé republice, tak se můžou podívat i na jiná místa, kam pak budete vyjíždět.
1: Ano, přesně tak.
2: A to bude 27.5. v Jihlavě.
0: Dobře. Tak a teď zazní už ta poslední ukázka, kterou jsme tady pečlivě vybírali s operním pěvcem Vladimírem Chmelem. A ta se jmenuje, já už to neřeknu, řekněte to vy radši.
2: Božínku, ten je hezký.
0: Už jsem se toho bál, totiž.

0: Tak jsme řekli, co jsme mohli, teda o tom představení, jak nemůžeme říkat všechno, aby diváci byli příjemně překvapeni, až to představení uvidí. A já se teď už jenom krátce zeptám pana Vladimíra Chmela, který tady sice už byl s mojí kolegyní Mirkou Časarovou, není to tak dlouho, je to v loni, tuším, ano, v roce 2025. Ale přesto, kde zpíváte teď, jestli ještě zpíváte, kromě samozřejmě představení s panem Hůlkou, a co chystáte teda do budoucna?
1: No, víte co, já už v mém věku nic nechystám.
0: Nechystáte?
1: Ne.
0: A co pedagogika?
1: Já se věnuju opravdu tomuto okamžiku a teď nikde nespívám, opravdu dělám tento projekt ze všech sil a s obrovskou láskou a s obrovskou radostí. Tím, že jsem se musel trošku, nebo se musím udržovat, a naopak se mi teď zpívá čím dál lépe, tak si vlastně dávám sám úkoly a ten revírník je tak akorát teďka pro mě a neočekávám nějaký příval nabídek, prostě dělám ty věci teď tak, jak přijdou a mám velice, velice jako umělecky bohatý teďka ten program, takže jsem strašně spokojený.
2: A máš úspěšný žáky, že jo, Ester Pavlů, prostě
1: to,
2: v Národním divadle exceluje.
1: To je úplně prostě neuvěřitelné.
0: Byla tu nedávno taky.
1: Ano, ano, Ester je moje pícha velká a další, musím říct, že všichni se už jakoby inspirují tím Danem a Ester, Tereskou, Petrem Bergerem, se kterým jsme taky hodně pracovali společně s Ivetou Jiříkovou. Takže mám z toho radost, že nás je víc a víc a opravdu tu energii, kterou do nich vkládám, tak se mi jako stonásobně vrací.
0: Takže jste vlastně pedagogem, když se tomu říká kouč.
2: Ano, dneska já bych mu říkal normálně pane profesore, to jsme říkali na konzervatoři, jsme říkali pane profesore, dneska se říká vokál kouč.
1: Ale oni říkají Vlado.
2: Ale, ano, přesně. Ale já chci říct, že Vlado je, myslím si, že je jeden z mála vokál koučů na světě, který v tom je kouzlo té opery lidem, že ty inscenace jsou obsazený jeho žákama. Takže všichni zpíváme stejnou technikou, což je v tom představení hrozně důležitý. To v málo kterém nebo vlastně v žádném divadle nemůže člověk slyšet. Většinou se tam sejdou lidi, kteří zpívají každý jinou pěveckou školou a my prostě zpíváme všichni stejně.
0: No a tak jste říkal, že teď se naplno věnujete projektu Opera lidem s Danielem Hůlkou a dalšími spolupracovníky a my tady máme nahrávky teda starší, které jsme vybrali s vámi. První je Dvořákův Jakobín. Pamatujete si, který to je rok zhruba?
1: Tuším, že 2003. Mm-hmm. Velice rychle to plyne. Aha, co bych k tomu řekl? Bylo to jedno z prvních představení Tomáše Hanuse, který vlastně začal velikou kariéru dirigentskou.
0: Ale bylo to v Brně?
1: Ano, v Janáčkově divadle, ano.

0: Skončila ukázka z opery Jakobín, ve které zpíval v té Dvořákově opeře teď jeden z mých hostů, Vladimír Chmelo, za doprovodu zřejmě taky orchestru Janáčkova divadla v Brně, a řídil Tomáš Hanus. No a ještě jednu ukázku jsme teda vybrali s vámi, protože už musíme, nemám moc času už na povídání s vámi, bohužel, protože jsme chtěli více představit Janáčkovu operu Příhody Lišky Bystroušky. Tak co nám nabídnete teď ještě?
1: No, bude to ještě můj oblíbený Figaro, který mě provázel prakticky celou dobu. Takže je to Figaro ze státní opery pod vedením dirigenta Enrika Dovíka.

0: Lazebník sibilský Joaquina Rossiniho, to byla ta opera, ve které zazněla tato role Figara, tedy Cavatina Figara, kterou zpíval Vladimír Chmelo. No a protože už jsme úplně v závěru našeho pořadu, tak teď necháme víc mluvit Dana Hůlku, protože vím, a my jsme se taky dost složitě domlouvali na tom natáčení, měl jste teďko před sebou další velký úkol, kromě Janáčkovy Lišky Bystroušky, začít připravovat představení Monte Krista, tohoto muzikálu. Vás poprosím, že si to nepamatuju z hlavy, i když jsem na něm kdysi byl, když se ho zpíval poprvé, kdo je vlastně autory správně tohoto díla.
1: No tak autoři jsou stejný právě jako u muzikálu Drákula, byly čtveřice geniálních autorů, kteří vytvořili tyhle dvě díla a Monte Cristo dokonce psali mě přímo takzvaně na tělo. A to jsou samozřejmě Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hess a Jožo Bednárik. Bohužel nikdo z těchto pánů už nežije a já prostě jsem vlastně takovou, jak jsem z muzikálu celkově odešel, už jsem si nechal jenom toho Drákulu a vlastně jsem si uvědomil, že celý život podvědomě si přeju, aby se ten Monte Cristo vrátil, protože je to nádherný představení. Karel Svoboda prošel obrovským vývojem mezi Drákulou a Monte Cristem. Monte Cristo je opravdu prokomponovaný moderní muzikál. Je to naprosto fantastický a já jsem podvědomě celý život toužil, aby se to vrátilo na jeviště. Pak se k tomu přidalo touha mojí manželky, která taky prostě potom toužila, aby se to představení vrátilo. Takže jsme rozjeli takzvaný, nazvali jsme tu akci Oživování Monte Krista. Uspořádali jsme koncert Monte Kristovský na letní scéně na Vyšehradě. Tam já jsem pozval všechny, kdo se toho účastnili z té produkční strany a kdo ještě žijí, musím to bohužel tak říct, že je to taky 25 let. No a ten koncert se strašně povedl, oplakali jsme to tam a tam jsme se rozhodli, že musíme prostě toho Monte Krista vrátit. No a začali jsme to nějakým způsobem připravovat a v tu chvíli jsem se seznámil, nebo pan inženýr Jiří Paulů, správce pozůstalosti Karlovy hudební, mě seznámil s panem Tomášem Ságlem, s kterým se znal a mluvili o Monte Kristovi už kdysi. A pan Tomáš Ságl projevil zájem prostě jako se stát producentem toho představení, který se má vrátit. No a zkrátím to, tohle asi před 2 lety se tohle to dělo. No dneska jsme už s Tomášem se známe dobře, jsme velký kamarádi, dali jsme dohromady úžasný tým a opravdu na začátku prosince letošního roku bude obnovená premiéra. Premiérový víkend je od 4. prosince a bude obnovená premiéra muzikálu Monte Cristo v Kongresovém centru, tam, kde byla kdysi původní premiéra. Takže z toho já mám prostě obrovskou radost. Teď už jsme v situaci, kdy máme za sebou, už máme celý obsazení, máme nádherný obsazení. Jsem nadšený z toho, jak úžasní lidi přišli na konkurs. Všem jim za to děkuju. Mám z toho obrovskou radost. Máme úžasný obsazení a teďkon už vlastně v červnu začínáme zkoušet hudební nastudování. Pak bude přes léto volno, aby se nám to usadilo do hlasů a září, říjen, listopad budeme zkoušet už jako ostrý zkoušení. No a na začátku prosince bude premiéra, takže prostě já jsem fakt šťastný, že se tohle to děje, jsem vděčný všem, kteří se toho účastní a pomáhají, aby se to mohlo stát.
0: Tak já děkuji alespoň za tuhle krátkou pozvánku, která už je až vlastně na konec roku. Přeju, aby všechno samozřejmě probíhalo zdárně. No a my jsme na konec našeho pořadu z archivu osobností vybrali jednu nahrávku z toho muzikálu původního Monte Cristo. A co jsme vybrali vlastně?
1: Vybrali jsme píseň O Monte Cristo, což je hlavní píseň hlavního hrdiny a je to píseň, která zazní na konci muzikálu ve chvíli, kdy už vlastně se ten hrdina hlavní pomstil všem těm, kterým se chtěl pomstit. A vlastně v této písni je poselství toho geniálního pána a moudrýho a laskavýho člověka, pana Zdeňka Borovce, který opravdu já ty jeho texty a libreta zpívám přes 30 let a opravdu to byl úžasný člověk a vkládal takový, já tomu říkám, poselství do těch svých textů pro nás do dnešní doby a tady v tomhle muzikálu a v téhle písni speciálně je nádherný poselství, který je myslím v dnešní době velmi aktuální. To poselství je o tom, že do lidského života, do lidského srdce nepatří nenávist, ale láska, protože ten hlavní hrdina si uvědomí, že tím, že celý život strávil touhou po pomstě, tak vlastně celý život ztratil, přišel o lásku, přišel o přátele a je to právě to poselství o tom, že do lidského života prostě patří láska a ne nenávist.
0: A pokud navštívíte webové stránky www.operalidem.cz, tak tam najdete všechny termíny uvádění Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky. A v prosinci se budeme těšit na Monte Krista. Pánové, vám moc děkuju, že jste přišli do našeho studia. Doufám, že jsme uspokojili posluchače ohledně Leoše Janáčka a ukázek z té jeho opery, když ta nahrávka byla starší. Mými hosty byli, teď to vemu obráceně, Daniel Hůlka a Vladimír Chmelo. A já vám moc děkuji, že jste přišli.
1: My moc děkujeme.

svých nepřátel, ať přijme zem, máš to, co jsi chtěl, jsi vítězem. Kain, ať padne, strestal si a dost, tak dýchej s nás, proč ta pochybnost?

0: z archivu osobností.
1: Ladíte Klasik Praha.

Pověz mi tam.